Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz

0: opět přijede Michal na svatba.
1: Kouzelný Michal? Kdy? Kam?
0: V neděli 6. září v 16 hodin nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: Michal přiveze to nejlepší z jeho vystoupení. Barevné lepící pásky, legrační playbacky, hudební koláže a do show zapojí i publikum. Kouzelné odpoledne s Michalem 6. září od 16 hodin.
0: Jupi!
2: Více na Facebooku nákupní centrum Čepkov.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
1: Tati, na Čepkov opět přijede Michal na svatba.
2: Kouzelný Michal? Kdy? Kam?
1: V neděli 6. září v 16 hodin nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: Michal přiveze to nejlepší z jeho vystoupení. Barevné lepící pásky, legrační playbacky, hudební koláže a do show zapojí i publikum. Kouzelné odpoledne s Michalem 6. září od 16 hodin.
1: Jupi!
3: Více na Facebooku nákupní centrum Čepkov.
4: Hit Radio Zlín.
5: Zlepši si náladu.

0: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Dětem v základních a středních školách nezačíná nový školní rok. Do prvních tříd podle odhadů ministerstva poprvé usedne asi 115 000 dětí. Na základních školách bude celkem přes 1 000 000 žáků, jejich počet ale meziročně mírně klesne. Naopak na středních školách a konzervatořích má studentů přibýt. Africké Kongo čelí největší epidemii eboly ve své historii. Počet potvrzených případů překročil 6 000 a téměř 3 000 lidí zemřeli. Podle Světové zdravotnické organizace zůstává epidemie mimo kontrolu. Situaci komplikuje i to, že proti současné variantě viru zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. České volejbalistky na mistrovství Evropy do čtvrtfinále nepostoupily. V osmifinále před domácím publikem v Brně podlehly Švédsku 0-3 na sety. Český tým tak nezopakuje 8. místo z předchozího evropského šampionátu. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Dobré místo u Jezdec u Uherského Brodu bude hostit příští týden v sobotu 12. září Forest Fest. Na své si tady přijdou všichni, kdo mají rádi reggae, latino, ska a další pohodovou muziku. Vystoupí slovenské hvězdy Medial Banana a spousta dalších. Své 20. narozeniny tady oslaví zlínská klasika Regaj. Lístky koupíte na SMS Ticket. Dnešní obloha bude ve Zlínském kraji jasná až polojasná. Teploty naměříme mezi 23 až 26 stupně Celsia. Zafouká i silnější vítr.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastů.

0: šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A to není jediná věc, která dneska začíná. Začíná škola 1. září 2026 a krásné ráno vám přeje Michal, Jasmin a David. Čau lidi.
2: Ahoj, vykročte správnou nohou.
3: Ahoj, dobré ráno.
1: Přemýšlím, jakou nohou jsem vykročil, člověče. Já si myslím, že levou, já na to mám štěstí. Nicméně, já jsem ráno teďka po cestě do rádia potkal u nějaký hospody, jak sedí na předzahrádce třeba 10 tak 13 letých lidí a říkám si, tak oni nečekají, se odevře škola. Oni čekají, že je hospodské a jeden tam střelí na stol. Tak pojďme hrát Charlie XCX, hezké ráno.

0: 6 hodin 5 minut. Tímhle jsme odstartovali úterní snídaní šampionu na Hitrádiu. Krásné ráno. No jo, dneska uslyšíte asi od všech, ze všech směrů, že je 1. září a že děti se vrací zpátky do školních lavic a možná třeba vaše dítě jde právě dneska do školy úplně poprvé. To mě zajímalo, jestli si pamatujete vy váš první školní den. Co vy dva?
1: Já ještě dodám jedno zajímavé číslo, které zaznělo ve zprávách. Poprvé dneska usedne v lavicích zhruba 115 000 prvňáčků.
0: No to mi přišlo strašně moc, takže porodnost klesá, to je hodně lidí.
1: Je to dost?
0: Představ si, že by těch 115 000 lidí přišlo třeba na nějaký mejdan společný.
1: Nebo koncert.
0: Nebo na koncert, takže možná by se mohla zahajovat příští školní rok třeba na Letný.
2: Ale zpátky k tvojí otázce. Já si pamatuju, jak si sedám do zadní lavice a máma je ve dveřích třídy a ukazuje na mě posunkama, ať si nesedám dozadu, ale ať jdu dopředu, ať dobře vidím a slyším a úplně mě jako vyhnala. A takže tohle si pamatuju a pak takový ty kornouty s těma bombónama, to jsem měla taky. A nic víc.
0: Já jsem se trošku bál, že připomeneš tohle, protože to je pro mě dost bolavý místo, Jasmin. Já si totiž pamatuju, že jsem kornout neměl a všichni ostatní ho měli.
1: Já jsem ho taky měl.
0: Ty jsi ho měl, jo.
1: Ale to je jedna z mála věcí, kterou si pamatuju, jinak ten den mám docela v mlze.
2: Taky no.
0: Si pamatuju cestu do školy vlastně, my jsme šli pěšky, nebylo to úplně blízko, takže tu procházku si pamatuju. No, to mě bavilo, ta cesta, to jsem byl takový nadšený, zpátky se šlo hůř teda.
1: Na mě potom příští rok a další.
0: Přesně. No tak začíná minuta šampionu za malou chvíli, tak by nás zajímalo, jaká je ta jedna věc, kterou si pamatujete z prvního školního dne vy.
2: Celkově po vás chceme věci tři, napište nám, kdo jste, odkud jste a ta jedna věc, kterou si pamatujete.
0: 777-937-777, to je číslo sem k nám, můžete nám to poslat SMS-kou a nebo přes WhatsApp, my k vám posíláme další muziku. Tohle je Cyril Stamlinen. Hezké ráno.

0: Tohle je Hit Radio, 10 minut po 6. Cyril Stamlinin. Hezké ráno. Tak jaká je ta...
1: Ne, Cyril, ne?
0: To je to Cyril, no já jsem... Já jsem taky říkal, že jsem řekl blbě.
1: Zpívá to s Metodiem.
0: Se možná měl vrátit do té první třídy, asi co? Ptali jsme se vás, jaká je ta jedna věc, kterou si pamatujete z prvního školního dne. O tom je Minuta šampionů, která startuje teď.
2: Lucka Plzeň brečela, když mamka odešla.
0: Andrea Praha, červená aktovka a byl rok 1977.
2: David Rokycany seděl v zadní lavici s kamarádem Filipem.
0: Jana Bruntálsko má v paměti, že všichni prvňáci dostávali Astrid jako auta.
2: Verča České Budějovice nesnášela copánky, které jí udělala mamka.
0: Nikola Praha nechtěla sundat novou aktovku z Barbie.
2: Tomáš Brno sedí vedle kluka, se kterým se kamarádí dodnes.
0: Jana Praha byla zklamaná, že se první den neučili.
2: Eva z Bechyně dostali prej, jo, dosmejí prej na štvali, páč si přijde strašně stará, jelikož si z prvního školního dne vůbec nic nepamatuje.
0: Aha, a taky tady ještě přišla zpráva od Jarmily. Ahoj, s Kornoutu si nic nedělejte. Za nás ho neměl nikdo, viděla jsem ho jen ve filmu Lucie postrach ulice a říkali jsme si, proč si to jako nese do školy. No tak ať si nesete do školy cokoliv, tak ať se vám tam dneska líbí. Tohle jsou Coldplay, hezké ráno.

0: a tohle je úterní Hit Radio snídaně šampionů. Krásné ráno, 6 hodin 19 minut. Michale, jsme na David, to jsme my tři.
1: Pokud vám přijde, že natankovat za 2000 korun už je docela pálka, tak pozor, je tady řidič z Vysočiny, který zvládl tankování za 200 tisíc.
2: Tak to zlil mimo nádrž, ne? To se nevejde nějak, teda si myslím.
1: No, nepotřeboval k tomu ani kamion, nic, prostě natankoval, sednul do auta, nastartoval, odjel. Drobný problémek jenom, ta hadice byla pořád nádrž, takže on ji vzal s sebou, totálně zdemoloval ten výdejní stojan a škoda kolem 200 tisíc korun.
2: Počkej, ale tak jestli to můžu říct za sebe, tohle je moje noční můra, že vždycky, když odjíždím od stojanu po natankování, po zaplacení a i když vím, že jsem tu pistoli vytáhl logicky, tak když se rozjíždím, tak se bojím, že se mi to stane. Nemáte to taky tak?
3: Tak podle mě se to může stát jenom pokud to zacvakneš tu pistoli, že ti to jede samo, že jakoby nedržíš, protože jinak si vůbec nedodu představit, že bych to jako domáčknul a nechal tam, to nedá vůbec smysl.
1: Já hlavně, no.
2: No, počkej, tak ono se mu to asi natankovalo, nechal to tam, ono to se to vycvaklo, on se rozjel a jak to urval, tak tam ten benzín asi prostě tekne všude kolem. Asi.
1: Já nechápu, že auto tě v dnešní době upozorní na všechno. Jseš unavený, jo, jedeš přes čáru, cokoliv, ale tohle se ti prostě stane.
2: Tak vlastně, tak vy máte auto na elektriku, že jo? Vám se to nestane.
1: Nám ne.
2: Vy byste vytrhli...
1: A taky jo, taky můžeš jako...
2: Vy byste vytrhli ze zásuvky. No, ale pak ti nepřijde faktura na tolik, že jo? Když tam neteče ten prout, ne?
1: No, dávejte si pozor, prosím vás.
0: Budeme rádi, když i dál budete trávit úterní ráno s náma. Khaled Selavý, taky Eva Farná, vzpomeneš si. No a pro vás, řidiče, kdo třeba plánujete i natankovat dneska, další aktuální doprava, ať víte, jak to v úterý ráno jezdí.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
5: Izomat stavebniny.
6: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
7: Stačí si vybrat.
6: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
7: Izomat.cz.
8: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
9: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
10: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
11: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
10: Kolik?
11: 949, málem jsem vzal dvoje.
10: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
11: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák.
1: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z Moravy a Slezska, hlásíte překážku. Na D1 na 309. kilometru směrem od Olomouce na Ostravu bude v levém pruhu probíhat údržba povrchové kanalizace.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio

0: Kimiraj, krásné ráno z Hitrádia v 6.32 skoro. S vámi Michal, jsem David a já David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Francie zavádí nový poplatek za takzvanou ultrarychlou módu. Od září se má postupně zvyšovat až na téměř 20 eur, tedy přes 480 korun za kus. Opatření míří především na velké asijské internetové platformy. Dětem dnes po dvou měsících končí prázdniny a začíná nový školní rok. Do lavic poprvé usedne zhruba 115 tisíc prvňáků. Na základní školy bude dál chodit přes milion dětí. Po téměř 30 letech padl první verdikt za vraždu rapera Tupaca. Americká porota uznala vinným bývalého vůdce gangu, který podle obžaloby vraždu naplánoval a poskytl zbraně. Hrozí mu doživotní vězení.
0: To žura se docela starý, ne teda, když teda po 30 letech na to přišli, tak kolik mu bude tomu vrahounovi teda, údajnýmu?
2: No asi dost. Bude to asi staří, hlavně kdyby mě náhodou někdo neznal Tupaca Shakura, tak to je vlastně bratranec té populární zpěvačky Shakury.
0: Miluju. Ah. Tak kdybyste si ho chtěli připomenout, tak jenom, tak tohle Elton John zrovna.
3: Ale s Tupacem.
0: A počkej, já tam pustil teda ukázku a on tam zpívá jenom Elton. Ale hele, když chviličku dáme, jsme v rádiu, času dost, jo. Hele. A Tupacu, pojď, jdeme na to. Oh.
2: Yeah. Klasický americký 90-kový rap.
0: Jeden z nejúspěšnějších rapperů v historii. No tak pojďme si dát něco standardnějšího. Pojďme si dát bitch. Cukr a bitch. Meredith Brooks, hezké ráno.

0: 6.40. Krásné ráno z Itrády a posloucháte úterní snídaní šampionu. Dneska je 1. září a podle kalendáře je start meteorologického podzimu. I když El Niño si o tom myslí něco jiného teda.
1: 10krát jsem ti řekl, že to je El Niño.
0: El Niño. A co jsem řekl? Niño?
2: Niño, jo.
1: No to je jedno.
0: A to je takhle, myslím si, všichni vědí, o co jde. Jo. Ale zase mají snad brzo dorazit tropy, jsem včera čet, hlavně na jih Evropy, ale má to líznout, byla tam exemplárně vypsaná i Česká republika.
1: Teda, ano, jih Česka v pátek až 30 stupňů.
0: To je září. No ale teďka vlastně začíná takový to období, co si ráno oblečeš, odpoledne neseš.
2: To je ono.
0: A protože co si vzít na sebe? Jako ráno se opravdu nabalíš, protože už není úplně jako
2: ráno
0: teplo.
2: Ráno už je jako opravdu zima. Mě dneska zima zbudila dřív než budík, takže souhlasím. No.
0: Ale jestli teda dorazí
1: El Niño.
0: El Niño, tak myslím, že jsem v suchu. Za chvíli další hity Kamrat, taky aktuální doprava, hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: zeď. Tweet, tweet!
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Nejlepší dopravní servis a David Račák.
3: Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na trase Uherský Brod, Starý Hrozenkov u Bystřice pod Lopeníkem. Probíhá oprava povrchu vozovky, provoz je na místě řízen kyvadlově.
4: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
5: To jen se zeptej tatínka.
6: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Pořád jste tady.
9: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: jaký je to pocit? Že dneska vysíláte děti do školy, asi parádní, co? Global DJs na Hit Rádiu v 6.51, krásné ránko.
1: Dneska slaví třicetiny, jeden z největších českých symbolů, a není to žádný zpěvák, není to žádný sportovec ani herec, je to Škoda Octavia.
0: Ikona českých silnic, takže Octaviečka slaví 30 let.
1: Ano.
0: Myslím si, že každý z nás někdy v Octavii seděl, nebo jí řídil, nebo jí dokonce vlastní, protože těch Octaviek jezdí teda v Česku spoustu.
2: No zajímavý na autech je, že na rozdíl od lidí, oni vlastně stárnou a zkrášlujou se, že jo. My jsme vlastně furt ten stejný model, akorát máme vrásky, zatímco ta auta jsou pořád obnovovaná a stále modernější a modernější.
0: To je vlastně pravda. A kdo se vzpomenete, kdo jste měl jedničkovou Octavku 1.9 TDI, ale a teďka ty majitelé už kivou hlavou a nesmrtelný auto, co? Nesmrtelný, ale když jste jeli s tím v klidu po dálnici, tak to dokonce umělo to palivo i vyrábět prostě, jo? Ty jsi dojel, ty jsi dal nádrž prostě na nádrž do Chorvatska a zpátky a ještě ti prostě zbylo, jo?
2: Ještě jsi mohl odčerpat.
0: Ještě, ale ty jsi to musel vylejvat, protože s tím stavem nešlo, že jo? Ale taky to bylo vlastně nejlepší terénní auto, nebo pořád to je nejlepší terénní auto, protože firmní Octavie je nejlepší terénní auto. No tak vy, kdo v Octavce právě teď sedíte, tak můžete být pyšný, takže dneska 30 let. 30 let, to je neskutečný. Tak pojďme na další hity. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. A pokud v té jedničkové Octavce máte rádio, tak si to pořádně vosolte. Tak krásné ráno z Hit Rádia v 6.53.

0: hosty, snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiozlin.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
1: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i lahodný moravský burčák. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
0: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. O letošních prázdninách zemřelo při dopravních nehodách v Česku 99 lidí. Jde o nejvyšší počet obětí od léta 2021. Nejtragičtějším měsícem letošního roku byl srpen, kdy na silnicích zemřelo 57 lidí. Od začátku roku si potom dopravní nehody vyžádali celkem 277 obětí. Největším zdrojem stresu českých dětí je podle nového průzkumu školní prostředí. Škola a školní povinnosti představují významnou zátěž pro zhruba 6 z 10 dětí. Nejčastěji je trápí vztahy se spolužáky a učiteli, povinnosti nebo tlak na výkon. Téměř 2/3 dětí navíc nevědí, kam se v případě psychických potíží obrátit pro pomoc. Navrhovaný schodek státního rozpočtu na příští rok je podle analytiků překvapivě vysoký. Dosáhnout má zhruba 390 miliard korun a byl by druhý největší v historii Česka. Rychlejší zadlužování státu může podle ekonomů přispět k růstu úrokových sazeb. Domácnostem by se tak mohly prodražit například hypotéky a další úvěry. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Pokud máte rádi létání, tak vyrazte na letecký den do Šumperku. Ten se uskuteční na místním letišti příští týden v sobotu 12. září. A show to bude opravdu velká, protože se při této příležitosti oslaví 80 let založení aeroklubu Šumperk. Těšit se můžete na akrobatickou skupinu Follow Me, na historická letadla, vrtulníky, vzlet horkovzdušného balónu a na spoustu dalších letových ukázek. Dnes bude jasná až polojasná obloha. Teploměry ukáží mezi 23 až 26 stupně Celsia.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
6: My vám přejeme hezké ráno.
7: Krásný úterní ráno.
0: Snídaně šampionů.
6: 1. září 2026, s vámi my tři, Michal, Jasmina, David.
7: Ahoj.
8: Dobré ráno.
6: Dobré ráno. Děti už pomalu asi balíte, možná už jste na cestě, tak zvládněte cestu. No a my vám posíláme další hity. Co vás zabaví v této hodině? Činasky, taky rehab.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, Rehab in my head na Hit Radio.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Chtěli byste si vydělat peníze jenom otevřením dveří, tak u nás tady na Hit Radiu to jde. Už brzo za vámi vyrazíme a celkem rozdáme 100 000 korun.
2: Vy se jenom musíte zaregistrovat na webu Hit Radia, poslouchat nás každý pracovní ráno v 7:10 a čekat na náš soutěžní zvonek, který zazní ne u vás na dveřích, ale u nás v éteru. A jakmile ho uslyšíte, tak se běžte mrknout do kukátka nebo z okna a otevřete.
0: No tak nám zamávejte, pozdravte nás a výhra je vaše, takhle jednoduchý to je. Tak kdo pak to zvoní, to zjistíte na Hit Radiu už od příštího pondělí až do konce září, každé ráno. Tak držíme palce, no a my vám posíláme další hity. Tohle jsou Rasmus in the Shadows na Hit Radiu. Hezké ráno.

0: Ladíte úterní Hit Radio, tohle je snídaní šampionů, krásné ráno a dneska je potřeba být na silnicích velice opatrný, protože ano, první školní den a samozřejmě spoustu policejních hlídek v terénu.
1: Tak u policajti mají taky teďka 2 měsíce prázdniny a vracej se jako do práce, jo, no, nebo k tomu chápat.
0: No takhle, myslím si, že ten, koho chytli během prázdnin třeba za rychlou jízdu, tak asi nesouhlasí, že měli prázdniny, že se někdy vyskytli. No ale já nevím, vzpomínáte na to, když jste třeba šli první den do školy, když jste potkávali právě pány policajty na přechodech, já zdravil úplně všechny.
2: Je fakt, že na těch přechodech byli a vždycky nás jako pouštěli a stopovali ty auta, ať nás nechají přejít přes ten přechod. A bylo to vlastně hezký, já jsem je měla ráda, tyhle ty policajty.
0: To já taky, já jsem je zdravil ještě rád. Dneska, když tě pozdraví policajt, tak to většinou stojí třeba tak kolik, tak 5 kilo, no. 5 kilo až litr, možná někdy i víc. Tak bacha na cestách, bacha na ty naše ratolesti, ať všechno dobře dopadne. U nás za chvíli na Hitrádiu další hity, Eskitmem, Metr Žim a taky aktuální doprava. Hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitrádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitrádia.
4: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
5: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
6: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
5: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
6: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
5: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
6: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
5: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
6: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
5: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
7: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
8: Vyzkoušejte nové SUV Kia Seltos, prostorné kombi Kia K4 SV i plně elektrické modely Kia. Navštivte nás o víkendu 12. a 13. září v autosalonu Kia Autocom ve Zlíně Loukách. Čekají vás zvýhodněné nabídky na skladové vozy Kia. www.autocom.cz.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Jsem hrdina.
11: Co tady blbneš?
10: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
11: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
10: Vše na 211.cz.
11: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
10: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
12: Attention!
13: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
12: Yes!
13: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
12: La Tropical!
13: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem na D35 na 256. a půltém kilometru směrem od Mohelnice na Olomouc stojí v pravém jízdním pruhu porouchaná dodávka. Dejte tam pozor.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Zlín.

0: Huntrix Golden v éteru Hit Rádia. Na cestě do práce, už i do školy pro někoho. A David pro nás takhle o 7:30 má...
1: Ranní update. Tom Hardy překvapil fanoušky a vydal své první rapové album. Herec známý jako Bay nebo Venom na něm vystupuje pod přezdívkou Frankie Pulitzer. Rapu se přitom věnoval už jako teenager. 14-letá dívka z Klatovska strávila místo školy 9 měsíců v Egyptě. Zameškala kvůli tomu téměř 900 vyučovacích hodin a její matka teď čelí obvinění z ohrožení výchovy mládeže. Žena tvrdí, že se nemohli vrátit kvůli jejím zdravotním komplikacím. Kabát se připravuje na své největší turné v historii. Kapela už zkouší program, se kterým vyrazí na stadiony a velká koncertní místa. Fanouškům slibuje velkolepou show a průřez největšími hity své kariéry.
0: Kabáti, to je takový guilty pleasure mezi mladýma lidma, že já když řeknu, že je mám ráda, tak se tváří všelijak, ale já na nich vyrostla
2: všichni
0: třeba.
2: Všichni se tváří, ale všichni to poslouchají. Nejvtipnější je, když se potom k těm textům vracíš, třeba po 15 letech a říkáš si, jo, takhle vlastně mi to mysleli.
0: Tak možná je čas si právě dneska kabáty pustit a objevit ten správný význam toho textu. Za chvíli je tady rychlá pětka z Urban Challenge. Máme startovní pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakýkoliv závod v roce 2026 nebo 2027. Tak pište, chci soutěžit na 777 937 777 a to právě teďka. Teď už Dan Bárta, On My

0: Dan Barta on my head v éteru Hit Rádia a na někoho z vás tady pořád čeká ta výhra. Rychlá pětka. Je tu rychlá pětka z Urban Challenge, my pro vás máme startovný pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakoukoliv Urban Challenge v roce 2026 a 2027. Vy si sami vyberete, jestli chcete běžet ten noční závod nebo tu klasiku přes den a vybírat můžete ze 7 míst po celém Česku. Tak my už máme na drátě Barču. Baru, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ty, jak seš na tom se sportem obecně?
1: No, nic moc.
0: Nic moc, OK. Takže bereš to spíš jako takovou opravdu challenge i pro sebe.
1: Jo, jo, jo.
0: Tak jo, tak držím ti palce, zkusíme to.
1: Jasné.
0: Tak jo.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Ve který zemi leží Barcelona?
1: Ve Španělsku?
0: Je to tak.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jaký měsíc je před prosincem?
1: Listopad.
0: Je to vončo.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jaká světová strana je opak severu?
1: Jich.
0: Čtvrtá otázka. Jakou měnou se platí v Německu?
1: Euro.
0: Ano, a poslední otázka. Jak se jmenuje místnost, ve který se obvykle vaří?
1: Kuchyň.
0: Je to tvoje, Baru.
1: Super, úplně jsem něco vyhrála.
0: Je to poprvý dneska, je to premiéra.
1: Je to po dlouhé době nějaká soutěž, na co jsem vyhrála.
0: Super, no tak moc gratuluju. Ty víš, koho by si vzala sebou, protože vlastně jste 4. Ty lístky máte 4 teďka vyhraný, tak kdo to bude? Už nad tím přemýšlíš?
1: Nejspíš můj chlap a ještě ségra s jejím chlapem.
0: No tak jo, tak taková párová terapie.
1: Jasné.
0: Tak jo, tak moc gratuluju, měj se krásně, vydrž mi na drátě a užijte si závod.
1: Děkuju.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit.

0: Dáváte si úterní hit rádio, tohle je snídaní šampionu a One Direction, krásné ráno.
1: Zeptám se vás dneska takhle ze začátku, jste šťastný?
0: Jako s čím? Záleží s čím?
1: Ne, tak obecně, jako řekli obecně. Byste na první dobrou, jsem šťastný člověk.
0: No to si, asi jo.
2: Já se zeptám manželky.
0: David musí být šťastný vlastně, taky mi to napadlo. A proč se ptáš, takhle, ty jsi šťastná?
1: Já jsem šťastná. Jestli vy ne, tak možná nemusíte měnit práci, partnera nebo odjíždět někam na Bali, hledat sebe sama, ale možná si jen musíte nařídit budík o hodinu dřív, protože právě ranní vstávání má být podle expertů jeden z receptů na největší spokojenost. A tak si říkám, že my a vy, kdo nás ladíte takhle brzo, bychom měli být opravdoví experti.
0: Že ranní budík je recept na to být šťastný, jo?
1: Pro je to lepší, než ponocovat, no.
0: No, já si myslím, že lepší je se vyspinkat bez budíku, když se probudíš jako sama od sebe, jako přírodně teda, jo?
2: Taky bývám o víkendu šťastnější,
0: že jo?
2: Stávám pozdě.
0: Jo, že neposlouchají šéfové teďka, no.
1: No tak hele, návod na to máte, na to štěstí. Jak s tím naložíte, to už je na vás.
0: Dobře, takže my musíme být teďka podle toho, co jsem řekla, šťastný. No tak, pokud šťastný třeba nejste takhle po ránu, tak za chvíli vám to spraví muzika Imagine Dragons, taky Offenbach a Norma Jean Martin a přihodíme i aktuální dopravu. Tak hezké, šťastné úterní ránko.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Izomat stavebniny. Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
4: Stačí si vybrat.
3: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
4: Izomat.cz.
5: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
3: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
6: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
3: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH.

0: masáž budete mít s 50% slevou.
1: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
0: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
1: www.oaza-klidu.cz

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty na dálnici D48 za sjezdem na Nový Jičín na 22. kilometru. Směrem na Frýdek místech havarovalo osobní auto a narazilo do dopravní značky. Kolona má zatím necelý kilometr.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle je úterní snídaně šampionů, taky Imagine Dragons. Už za několik málo okamžiků zazvoní u někoho z vás, nebo pro někoho z vás možná úplně poprvé, to se bavíme o vás, milí prvňáčci, no a pro vás starší, no škola, no, je to tady. Je to tady, ale takhle, máme pro vás super zprávu, ať nejsme poslové těch jako špatných, a to, že už se jenom 304krát vyspíte a jsou tady další letní prázdniny.
1: Hlavně teda do té doby vás čeká ale celkem dost záchytných bodů, jo, protože první volno je už za 4 týdny, 28. No. září je svatý Václav.
0: Počkej, to je pondělí vlastně, takže to máme volno i my dospěláci.
1: To
0: tady nebudem.
1: Potom podzimní prázdniny, letos ve čtvrtek a v pátek 29. a 30. října, takže to máte krásných 5 dní volna.
0: Přesně.
1: Vánoční prázdniny, že jo, pololetní, velikonoční, pak už je 30. červen a konec školního roku.
0: A jsou tady další prázdniny. Hele, když tady koukám, kolik to volna toho bude mít, tak hele, buďte v klidu, vy tam vlastně ani prakticky chodit nebudete. Hezký ránko.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
4: Když život prudce zastaví.
5: Zase jsem ji našel v tramvaji.
6: A vy jste všichni rodina?
5: To nejsme.
4: Vždy je dobré mít se koho chytit.
5: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
4: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i lahodný moravský burčák. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
0: On air.
8: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
10: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Studenti už nemusí zdravotní pojišťovně hlásit, že pokračují ve studiu. Od letošního roku tuto povinnost převzali střední a vysoké školy. Pojišťovny ale doporučují studentům ověřit, že je škola skutečně nahlásila. Jiná pravidla nadále platí například pro studium v zahraničí. Ruský prezident Vladimír Putin se podle zdrojů blízkých Kremlu obává o svou bezpečnost v případě neúspěchu ve válce na Ukrajině. Za svůj minimální cíl má považovat ovládnutí celého Donbasu a v minulosti měl údajně prohlásit, že jinak ho oběsí. Podle zahraničních médií se proto během léta rozhodl konflikt dál eskalovat. Září by mělo být v Česku přinést převážně nadprůměrně teplé počasí. Nejteplejší bude zřejmě hned první týden, v pátek může být na jihu až 30 stupňů. O víkendu se potom po přechodu studené fronty mírně ochladí. Celý měsíc má být spíš sucho, srážky budou průměrné nebo podprůměrné. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Dobré místo u Jezdec u Uherského Brodu bude hostit příští týden v sobotu 12. září Forest Fest. Na své si tady přijdou všichni, kdo mají rádi reggae, latino, ska a další pohodovou muziku. Vystoupí slovenské hvězdy Medial Banana a spousta dalších. Své 20. narozeniny tady oslaví zlínská klasika Regaj. Lístky koupíte na SMS ticket. Dnešní obloha bude ve Zlínském kraji jasná až polojasná. Teploty naměříme mezi 23 až 26 stupně Celsia. Zafouká i silnější vítr.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Radia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Radia.cz.
12: Dobré ráno, šampione.
13: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
14: Jsme tady pro tebe.
13: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
15: Krásné ráno.
12: Krásný první září.
16: Snídaně šampionů.
15: Teda my vám musíme zatleskat, protože je chvíli po osmí, vy jste to zvládli, hele, děti vypakovaný z baráku, děti ve škole, vy v práci a jsme tady společně, tak to můžeme trošku rozjet, ne? Trošku přivostřit.
12: Jo.
15: No tak přivostříme aspoň muzikou. Co vás zabaví teď na start další hodiny? To jsou parádní hity Walk the Moon, Shut Up and Dance. Krásné ráno.
0: Hit Radio Zlín.

0: Ladíte úterní Hit Radio, tohle jsou Jeleni, chvíli po osmé, krásné ránko.
1: Máme tady důležitou zprávu pro všechny maminky, protože dneska máte oficiálně povoleno se na všechno vykašlat, jo? A neříkám to já, říká to svátek v kalendáři, protože dneska je oficiálně den líných matek a jeho smysl je úplně jednoduchý, připomenout vám, že se svět nezboří, když prostě nic neuděláte dneska, no.
0: Já tomu nerozumím, prostě každá blbost má svůj svátek, co?
2: Existuje vůbec něco jako líná matka?
0: To si myslím, že ne, že to je, je to oxymoron, abychom řekli tady.
2: No. Jsem o tom nikdy neslyšel.
0: Já jsem to taky neslyšel.
1: To máte, pánové, pravdu, ale právě možná bychom si to my ženy mohli dovolit, že jo? Takhle, je 1. září, je to asi těžký si to dovolit zrovna dneska, nevím, proč to načasovali na dnešek.
0: Ale existuje ten svátek, nebo jsi to vysněla ty ve svý hlavě jenom?
2: Co to takový línej otec, to si umím představit.

0: Hity, Hit Radio, Welshly Arms, krásné ránko. Jestli se letos ještě chystáte do Itálie na dovču, tak pro vás máme cestovatelskou radu, kterou v žádném průvodci nenajdete. Hlavně si dojděte včas na toaletu, protože jinak můžete zaplatit za jedno čůrání v přepočtu 86 tisíc korun.
1: Za čůrání?
0: To se stalo dvěma mladým Italům a za to, že si ulevili do moře, dostali pokutu 86 tisíc korun. Takhle, ono by to bylo zadáčo, kdyby u toho neviděli karabiněry, jo? Ale za 8, co pořídí za 86 tisíc korun dneska?
1: Tak nějakou ojetinu už asi jo, nějaký auto třeba.
0: Jasně.
2: Třeba zrovna tu oktávku.
1: No, jsme se bavili
0: o té oktávce, nebo třeba, já nevím, all inclusive zájezd na Maledivy, no. A nebo za to máš prostě jednu rychlý čurání do moře, jo? Hele, priority.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Klikni!
4: Mironet, nová dvojka Ashoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily,
5: tak Mironet! Klikni dvakrát!
6: Firma Fredos Dřevo a zahrada ze Vsetína a ze Zádveřic nabízí dodávku, dopravu a montáž zahradních dřevostaveb jako altánů, pergol, přístřešků a menších zahradních domků. Dále nabízíme montáže plotů a ohrad. V našich prodejnách nakoupíte i samostatné polotovary opatřené tlakovou impregnací, jako palisády, půlkuláče, plotovky, kůly ke stromům a jiné výrobky ze dřeva do zahrady. Více na našich webových stránkách fredos.cz a e-shopu.
7: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydlenisazovice.cz.
8: Tati, tati, na Čepkov opět přijede Michal na svatba.
9: Kouzelný Michal? Kdy? Kam?
8: V neděli 6. září v 16 hodin nákupní centrum Čepkov Zlín.
9: Michal přiveze to nejlepší z jeho vystoupení.

0: 20. září od 16 hodin.
1: Jupi!
2: Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
3: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
4: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
7: firmanazážitky.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na trase z Valašského Meziříčí na Vsetínu Bystřičky. Se srazilo nákladní auto s osobním, místo je průjezdné Kyvadlově, počítejte s nárazovým zdržením.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Zlín.

0: things that I've got. Benson Boone, jeho Beautiful Things na Hit Radio. No a jaký krásný věci si pro nás připravil David, na to se pojďme podívat. Ranní
1: update. Ve Velké Británii začal prodej solárních panelů, které stačí zapojit do zásuvky, jsou levnější než klasické střešní panely a instalaci zvládnou domácnosti bez elektrikáře třeba na balkoně. Ročně mohou na elektřině ušetřit v přepočtu až kolem 3000 korun. Hudebních festivalů v Česku přibývá. Od roku 2022 jich v evidenci přibylo více než 100 a růst táhnou hlavně menší regionální akce. Letošní sezona by měla počtem festivalů minimálně dorovnat loňský rok. Nové chytré hodinky od Google mohou upozornit na riziko cukrovky. Po delším nošení dokážou sledovat trendy v inzulinové rezistenci. Nová funkce má uživatele také motivovat ke zdravějšímu životnímu stylu a může pomoct při hubnutí.
0: Já nevím jak vy, ale já mám k těmhle těm hodinkám obecně zvláštní vztah, že občas mě to chytne, jako měřit si kroky, kalorie, stáří srdce, regeneraci, všechno možný. A pak mě to vyděsí a zase to nedělám třeba rok.
1: Je takový symbolický, že o tom mluvíme zrovna 1. září. Všichni nebo většina dospělých už je ráda, že vypadla ze školy, ale pořád máme na ruce toho učitele, který nám říká, tohle si můžeš dát, teďka začni chodit a tak dále. No?
0: No, to je fakt, tak prosím vás, ano, je 1. září. Tak nás buďte, až to skončí, jo. Tady jsou...

0: The Dead Dance, tohle je úterní hitrádio snídaně šampionů.
1: Občas se stane, že filmy a seriály přispějou k rozvoji turismu, ale nemusí to být jenom filmy a seriály. Někdy stačí i pouhý song a přesně to se stalo v Portoriku, kdy se to povedlo po megahitu Despacito. Určitě znáte ten hit.
0: Chtěl jsem říct, ať tě necháš hádat, počkej, Despacito, spočkej, slyšeli jste to, Davide, slyšel jsi to někdy Despacito?
2: Já asi ne zatím.
0: Asi ne? Počkej, co to je za pesnička? Já to tady zkusím najít v systému, počkej, Despacito. Despacito.
2: Ne, neznám.
0: No a co se teda stalo?
1: Tak prosím vás, po tomhletom songu turismus údajně vyskočil o 50% díky jedné písničce. A já si říkám, jestli bychom se teda my Češi nemohli taky snažit, protože pak sem nikdo nechce, když tady máme blbým věku a venku je na nule a málo tančím. To je úplně depkařská země.
0: Přesně, já si myslím, že bychom měli udělat teda něco pozitivního.
1: Totálně.
0: Totálně. Za chvíli Kygo, Zack Abel, For Life tady na Hit Rádiu a my vám přejeme krásné ráno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
4: Teď pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
5: Vstávej, musíme se rozejít.
6: Kolik je hodin?
5: 11 a tobě je 1.30, bydlíš u mámy, nemáš práci a vyjídáš mi ledničku. Nic mi na to neřekneš?
6: Jo, to nejde tak náhodem.
5: Nenechte se brzdit. S internetem od Internextu můžete konečně začít žít tak, jak chcete. Rychlost až 1 gigabit za sekundu, k tomu online televize s funkcí Time Shift už od 260 korun měsíčně.
6: Za 5 minut, jo?
5: S námi zapomenete, co je čekání.
7: Internext. Internet děláme my.
8: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.

0: flašky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Jste ze Zlína a okolí?
3: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
2: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
3: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
2: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
3: Nebo darujte radost, darujte zážitek

0: zemí. I 9 minut před 9 hodinou posloucháte Hit Radio, tohle byl Xindl X, cudzinka v tvojej zemi. A když nás jakožto cizince přivítáte u vašich dveří, tak vám to může pěkně vydělat.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Už brzo za váma Hit Radio vyrazí a celkem vám rozdáme 100 000 korun. Stačí se jenom zaregistrovat na webu Hit Radia, poslouchat nás každý pracovní ráno v 7.10 a čekat na náš soutěžní zvonek, který zazní ne u vás na dveřích, ale u nás v éteru, jo? Jakmile ho uslyšíte, tak se běžte mrknout třeba do kukátka nebo z okna, případně otevřete rovnou dveře, zamávejte nám, pozdravte nás a je to vaše, takhle jednoduchý to je. Startujeme 7. září, navštěvovat vás budeme každý pracovní ráno až do 25. září, takže držíme palce a utíkejte se na web Hit Radia registrovat. Teďka už Rihanna, Calvin Harris, We Found Love na Hit Radio, tak krásný ráno.

0: Rixton, Me and My Broken Heart. A to je od nás pro dnešek všechno. My děkujeme za další společný ráno. Někdo máte za sebou možná první školní den, ať už váš nebo vašich dětí. Možná i první den v nový práci, jo, kdo ví. No a nebo je všechno při starým a tak to snad i zůstane. A zítra se tu zase sejdem. Takže děkujem a zítra v 6 tady.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy mezi Bezměrovem a Popůvkami. Pozor na kruháči, tady policie vyšetřuje nehodu dvou aut a tento ťukanec se bude řešit nejspíš ještě tak půl hodiny. Vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
2: tak Mironet! Klikni dvakrát!
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
7: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
8: Online.
1: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
9: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Dětem v základních a středních školách začíná po dvouměsíčních prázdninách nový školní rok. Do lavic v něm podle odhadů ministerstva školství poprvé usedne asi 115 tisíc prvňáků. Děti v základních školách oproti minulému roku ubude, přesto by jich nadále mělo být více než milion. Město Vsetín otevřelo nové autobusové nádraží a opravenou nádražní ulici. Práce stály více než 200 milionů korun. S novým autobusovým nádražím vznikl dopravní uzel, který propojuje železniční, autobusovou a automobilovou dopravu. Přibude také infrastruktura pro cyklisty. Pražský městský soud dnes projedná odvolání SPD proti 3milionovému peněžnímu trestu za kontroverzní předvolební plakáty. Podle nepravomocného verdiktu spáchalo SPD trestný čin podněcování k nenávisti. Obžalobě čelí také šéf hnutí a předseda sněmovny Tomio Okamura. No a Jakub Menšík, Dalibor Svrčina a Kateřina Siniaková se stali dalšími českými tenisty, kteří postoupili na grandslamovém US Open do druhého kola. Menšík, který v New Yorku oslaví 21. narozeniny, postoupil do druhého kola US Open i při své čtvrté účasti.
0: Krásně nám do toho 1. září svítilo sluníčko. Dneska má být skoro jasno, oblačnost se začne objevovat během dne, ale mělo by to být bez strážek. Večer dokonce zase začne ubývat oblačnosti a ukáže se opět to sluníčko. Teploty dneska naměříme velice příjemné na ten první školní den. 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Hit Radio Zlín.
0: Jo, úterý, ale hlavně 1. září. Možná jste do školy vezli nebo vedli svého prvňáčka, anebo prostě jste tam jako poslali děti, jako už tradičně. Podíváme se na to samozřejmě, jak to vypadá ve Zlínském kraji a podobně, ale mám pro vás i muziku Script anebo Neil Diamond na začátek této hodiny. Filip Bartek vás zdraví.

0: Název písničky Beautiful Trauma s následujícím tématem je pouze náhodné, ano? Do prvních tříd letos nastupuje víc než 115 dětí, jak jste mohli slyšet u nás ve zprávách. Pojďme se podívat, jak to vypadá ve Zlínském kraji. Je to asi 5 500 prvňáčků, což je sice o pár stovek méně než proti loňskému roku, ale nějak to zvládnem. No, jako bych to viděl dneska, když ten náš malý šel do první třídy. Jak se těšil ještě o těch prázdninách. Hurá, hurá, první třída, nová aktovka, nové přezůvky, nové všechno. Rodiče se slzami v očích, fotečka před školou s aktovkou. Dneska jsem se ho zeptal, třeťáka, ještě v posteli.
1: Matisko, řekni mi, jak jsi zložil prázdniny.
2: Moc se mi do školy nechce.
1: Jsem se tě ptal, jak jsi zložil prázdniny.
2: Aha.
1: Proč se ti do školy nechce?
2: Nechci se radši zeptat mámy.
0: Nechceš se radši zeptat mámy. Teďka by se mi hodila hlasovka od manželky, aby mi to vysvětlila. A nebo od vás. Nebo od vás. Jak ten první školní den po prázdninách probíhal ve vaší domácnosti? Podobně? A nebo to bylo na pohodu? Dejte vědět. 601 13 13 05. No a dáme si do toho hezkou rockovou muziku. Kabát Burlaci. Vyloženě se hodí.

0: Muzika, která šlape jako děti do školy, Jennifer Lopez, Dance Again na Hit Radio Zlín. A já jsem se vás ptal, jaká u vás byla nálada první školní den. Lenka psala, že dcera mi ráno řekla, že nesnáší školu. Leni, to si vem, že dneska je to úplná pohodička při tom, že jo, takové oťukávání toho 1. září velice nic jako neřeší, jenom nějaké ty jako organizační věci. No, Denča psala, že šli do první třídy v Bánově s úsměvem, tak to má vypadat a doufáme, že to vydrží. No a samozřejmě všem školákům přejeme, aby jim prostě ten školní rok ne rychle utekl, ale aby se jim líbil, aby si to užili. A vy si užijte další muziku z Hit Rádia Zlín. Demilová to Let It Go a nebo Linkin Park. Linkin Park Friendly Fire. To vám nabízím. Hezké dopoledne.
1: Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiozlín.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.

0: stavebniny.
1: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbetonu.
2: Stačí si vybrat.
1: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
2: Izomat.cz.
3: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte. Kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
4: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
5: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
6: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
7: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
8: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
9: Ferobet. Dlažba? Co vám?

0: vyhrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

byl hlas, že? Chester Bennington a hlavně Linkin Park Friendly Fire na Hit Radio Zlín. Hezké dopoledne. Když se řekne Slovácko, co se vám vybaví jako první? Někdo má fotbal, další vidí třeba buchty, malované domky, kroje, jasné, všechno tam může být, může to být cokoliv. V Číně, když se řekne Slovácko, tak se tak jako podívají, napaří se. Tam totiž teďka ví, co je to Slovácko. Dvě cymbalistky ze Slovácka ovládly mezinárodní soutěž cymbalistů. Karolína Čajová porazila 200 dalších kolegů ze světa a vyhrála první místo. A v duu dokonce s kamarádkou Ivetou Křižanovou ze Zušky v Ostrohu obsadili druhé místo právě za duo. Takovéhle světové kapacity tady u nás v kraji žijí. Holky, gratulujeme. A jelikož jsem se díval na ten věk, bacha, u toho cymbálu je to takové zrádné. Vínečko, slivovice. Co si se to tam furt kolem toho motá, co nemotáte potom vy. Posílám muziku veselou na to dopoledne. Ať už děláte cokoliv, jste v práci, nebo si dáváte jenom tak prostě kafíčko. Čirasky stejně jako já.

0: Jedna z těch tanečních pecek na Hitrádiu Zlín, aby vám to dopoledne hezky utíkalo. 9 hodin a téměř 42 minut, takový aktuální čas a vy posloucháte Hitrádiu Zlín. Před nějakou dobou jsme slavnostně právě s naším rádiem, s Hitrádiem Zlín, otevírali nádraží na Vsetíně. Krásně to tam bylo, byl ministr dopravy, přijal všechno jako ve velkém a já jsem se díval, on je to 2 roky, jsem si myslel, že to bylo loni nebo něco takového. No a mohli bychom tam na Vsetín zase, protože už je hotový i autobusák. Na začátek školního roku tak vznikl moderní dopravní terminál. A snad tam děcka moc rychle nenalepí žvíkačky. Co ale já rychle posílám vám, aby ta práce šlapala a aby to šlo od ruky, tak to je Tyre Cruise a Dynamite a nebo Sunrise Avenue, Hollywood Hills, oblíbená pecka. Hrajeme jenom ty největší hity.
1: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
2: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
1: Nebuď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
2: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Vyzkoušejte nové SUV Kia Seltos, prostorné kombi Kia K4 SV i plně elektrické modely Kia. Navštivte nás o víkendu 12. a 13. září v autosalonu Kia Autocom ve Zlíně Loukách. Čekají vás zvýhodněné nabídky na skladové vozy Kia www.autocom.cz.
10: Kia. Movement that

0: Žena 211.cz.
1: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra 211.
3: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
4: Hit Radio Zlín.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: jsem se trošičku lekl, protože se dívám, že David Račák má připravené zprávy a bude tam didaktický test hnedka na začátku z češtiny, až tím začíná podzimní termín státních maturit. Jsem si říkal, tyjo, teď začal školní rok a už zase maturity. No je to tak, více ve zprávách. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy v ulici Machová ve Valašském Meziříčí. Pozor, tady policie přijela na místo dopravní nehody a snaží se to vyšetřit. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Já, nový plot mám.
6: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
9: Už žádný, mami, restartuj to.
10: Už se mi nesekne při penaltě.
11: Už nespane, když páříme s klukama.
8: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i lahodný moravský burčák. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.

0: Krátké zprávy a David Račák. Didaktickým testem z češtiny dnes začíná podzimní termín státních maturit. Podle dat na webu státní organizace Cermat se k němu přihlásilo 7270 žáků, meziročně méně. Celkem půjde ke státním maturitám letos na podzim přes 10,500 žáků, méně než loni. Festival Den architektury ve Zlínském kraji připomene odkaz zakladatele obuvnického impéria Tomáše Bati i proměny bydlení. Letošní 16. ročník celostátní akce bude od 1. do 7. října. Ve Zlínském kraji je naplánovaný ve Zlíně, Vizovicích, Vsetíně, Rožnově a dalších městech. České dráhy mají ode dneška novou šéfku. Funkce generální ředitelky a předsedkyně představenstva se oficiálně ujímá Lenka Hamplová. Ta nahradila Michala Krapince, který se po dohodě s dozorčí radou rozhodl v minulém týdnu skončit. Hamplová je první ženou v čele podniku. No a pětice českých tenistek dnes uzavře program prvního kola US Open. Na newyorském Grand Slamu čeká premiéra v hlavní soutěži Nikolu Bartůňkovou, Dariu Vičmanovou, Lucii Havlíčkovou a Gabrielu Knudsen. Po druhé ve Flushing Meadows se představí Tereza Valentová.
1: Sluníčko nám zašlo za mraky, dneska krásně to začínalo, ale nebojte, zase se nám ukáže, ono se sice přibyde té oblačnosti, ale mělo by to být bez srážek ve Zlínském kraji. Odpoledne a k večeru začne oblačnosti ubývat a ukáže se možná i měsíček a hvězdičky. Večer naměříme poměrně nižší teploty, ale přes ten den budeme mít 23 až 26 stupňů.
2: Hit Radio Zlín.
1: Zahřeje vás taky muzika, kdyby náhodou někomu bylo chladněji. Pink a Try na začátek této hodiny. Filip Bartek přeje hezké dopoledne.

Hezky roztančená muzika, mě to připomnělo, jak se už začíná potom na podzim chodit do tanečních, někdo už možná začne teďka od září taneční kroužky, no je to tady zase zpátky. Ono totiž dneska je 1. září a spousta z nás tenhle ten termín řeší. Je tady nový školní rok, kamarádi. Děti už jsou zase zpátky v lavicích. Mně se líbilo, jak včera jsme se s rodiči potkávali, ještě v papírácích doplňovali školní potřeby podle seznamu od učitelky. Prosím vás, já jsem včera přijel odpoledne domů a žena mi říká, náš Matýsek nechce staré pouzdro, že už je na tu formuli, co tam má, prej moc velký. Tak říkám, dobře, jdeme. Tak přátelé, 3 papíráky, 1 hračkářství, 1 Vietnamec. Slavnostně přijdeme domů, že se nám podařilo vybrat pouzdro, se kterým je ten malý spokojený a žena. Aha, a jak tam chcete všechno vaši strčit? Takže 2 hodiny po obchodech, utracené peníze. A jaké si myslíte, že dneska má ve škole pouzdro? Ano, to staré, protože tam se všechno vešlo. To je bomba, že? No, kamarádi. Co vy, naháněli jste na poslední chvíli papíráky? Nechte mě v tom samotného. Napište nebo namluvte hlasovku na 601 13 13 05. Ať se mi uleví, že jsem v tom nebyl úplně sám, i když šlo to jaksi vidět. Na ostří nože, muzika, kterou pro vás mám na úterní dopoledne. Eva Farná, to je hezky rozjedna Hit Radio Zlín.

0: Symfoniák. Vy jste to naklikali v počítači. David Guetta, Sam Martin a Dangerous nám doznívá na Hit Radio Zlín. A já jsem se vás ptal, jak jste to zvládali vy s nákupem těch školních potřeb, nebo jak to doma u vás probíhá. A Jitka psala, že mě viděla v papíráku, že jsem v tom nebyl sám, tak to jsem rád. No a máme tady taky hlasovku od Marušky. A Maruška namluvila tohle.
1: U nás už to není jenom o tom, že nemají pomůcky. U nás je to o tom, že musí mít nějaký pořádný outfit, protože v tom, v čem byli loni, jako mami, posrala se.
0: Já jsem to musel vypípnout. Maruška se pak omluvila za ten výraz, no ale vyloženě sedí a ještě dopsala všem rodičům pevné nervy, nic jiného se nedá přát. Já souhlasím a já všem rodičům posílám muziku na to, abyste si otřeli to čelo. Děcka to zvládli ten první den a teď už to bude taková jako relativně stereotyp, že jo? Pojede se dál podle určitých vzorců, hlavně podle rozvrhu. Sia, Gimme Love, anebo Imagine Dragons, už za chvíli z Hit Rádia Zlín.

0: a zeď. Tweet.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Když život prudce zastaví.
2: Zase jsem ji našel s tramvají.
3: A vy jste všichni rodina?
2: To nejsme.
1: Vždy je dobré mít se koho chytit.
2: Lidi jsou dobří, někdo musí dostat příležitost.
1: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
0: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: silná osobní skladba Imagine Dragons a Wrecked na Hitrádiu Zlín.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Kámové, nakolik máte budík? Dejte si ho před 7 a cestinete oblast, protože možná právě u vás 7:10 zazvoní někdo z Hitrádia Zlín a přinese vám prašule. Nekecám, v září od příštího týdne ve hře Kdo pak to zvoní rozdáme nebo rozdáváme 100 000 korun, ale jenom tak to nebude. Musíte se zaregistrovat na našem webu, že chcete, aby u vás někdo zazvonil, a potom poslouchat 7:10 Hitrádio Zlín a až uslyšíte z vysílání zvonek, zaběhnout se podívat, jestli náhodou právě u vašich dveří někdo od nás nestojí. V tom je ten háček. Vy totiž se musíte jít podívat. Na váš zvonek zvonit nebudeme. Do neotevře nabyšujeme banka, další pracovní den hrajeme o vyšší jackpot. Skočte na náš web, registrujte se a potom vždycky 7:10 až z Hitrádia Zlín uslyšíte signál a ten zvonek, kdo pak to zvoní. Běžte se prostě podívat, jestli někdo zrovna nezvoní u vás, nebo tam minimálně teda nestojí. Já posílám další muziku, Freed from Desire a Gala z Hitrádia Zlín. Hezké dopoledne, se připravujte na to. Kdo chce prašulky, skočte na náš web.

0: Šmank, to se normálně tady už asi minutu směju. We Pray a Coldplay na Hit Radio Zlína, že hnedka vám řeknu, co tak mě pobavilo. Ona vznikla, prosím vás, nová organizace bojových sportů. Všichni známe, že jo, Octagon, všichni známe Clash a podobně, že jo, kde se ukazují ty celebrity. Tak teďka normálně ta nová má v úvodním turnaji se ukázat Jiří Paroubek, bývalý premiér České republiky. Hej, tož to jako fakt. No, extrémy musí být a lidi se v dnešní době, jak jde vidět, musí bavit tím, že prostě není co dělat, máme se tady moc dobře, tak vymýšlíme blbosti, že se třeba půjde pobít jako bývalý premiér do ringu. Mohl by se pobít třeba, nevím, ještě s nějakým svým rivalem, se kterým se nemuseli zrovna v té době, to by bylo fajn. Pitbull a Rain on Me, Rain Over Me, muzika, kterou vám nabízím z Hit Rádia Zlín, mějte hezké dopoledne.
1: Firma Fredos Dřevo a Zahrada ze Vsetína a ze Zádveřic nabízí dodávku, dopravu a montáž zahradních dřevostaveb jako altánů, pergol, přístřešků a menších zahradních domků. Dále nabízíme montáže plotů a ohrad. V našich prodejnách nakoupíte i samostatné polotovary opatřené tlakovou impregnací jako palisády, půlkuláče, plotovky, kůly ke stromům a jiné výrobky ze dřeva do zahrady. Více na našich webových stránkách fredos.cz a e-shopu.
2: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydleníSazovice.cz.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: Tati, tati! Na Čepkov opět přijede Michal na svatba.
8: Kouzelný Michal? Kdy? Kam?
7: V neděli 6. září v 16 hodin nákupní centrum Čepkov Zlín.
8: Michal přiveze to nejlepší z jeho vystoupení. Barevné lepící pásky, legrační playbacky, hudební koláže a do show zapojí i publikum. Kouzelné odpoledne s Michalem 6. září od 16 hodin.
7: Jupi!
9: Více na Facebooku nákupní centrum Čepkov.
10: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
11: Hit Radio Zlín.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Fuzzboy a Topek, Forget You na Hitrádiu Zlín, je 11 hodin. Opatrně na cestách, nejlepší dopravní servis na východě Moravy, na ulici Machová ve Valašském Meziříčí stále vyšetřují nehodu dvou osobních aut a pokud byste jeli přes Hračovice a Veletiny, tak tady se jezdí Kyvadlově jedním jízdním pruhem až do dnešních 16 hodin mají opravovat komunikaci. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
2: Staré město na vědomost dává, že velkomoravský koncert se u nás odehrává. Tuto neděli uvidíte Krokodil Orchestra a Ensemble Flair a další. Vstup volný. Večerem provází Stanislava Fojtová. staréměsto.uh.cz.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i lahodný moravský burčák. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
8: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Myslivci mohou od dnešního dne lovit kachny divoké. Sezóna lovu potrvá do 30. listopadu. V uplynulé myslivecké sezóně, která trvala od loňského dubna do konce letošního března, ulovili myslivci přes 181 tisíc kachen divokých. Jejich úlovky ale dlouhodobě klesají. Těžkou disociální poruchou osobnosti trpí podle znalců Daniel Kratochvíl, který je obžalovaný v případu loňského zapálení baru ve Zlíně. Je však málo pravděpodobné, že by po celý den, kdy se událost stala, měl úplnou ztrátu paměti. Kratochvíl se hájí tím, že si událost nepamatuje. Americký prezident Donald Trump v pondělí uvedl, že nevylučuje přehodnotit neutrální postoj USA k Falklandským ostrovům. Falklandy neboli Malvíny jsou souostroví v Atlantiku, které dnes patří pod britskou správu, ale činí se na ně nárok také Argentina. Jejíž prezident Javier Milei je Trumpův blízký spojenec. No a české basketbalistky dnes absolvují v Berlíně generálku na mistrovství světa proti Jižní Koreji. Zápas začne v 16 hodin. Svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové o 3 dny později vstoupí do turnaje zápasem proti Itálii. Češky se představí na mistrovství světa po 12 letech.
0: Nejteplej ve Zlínském kraji opět na Slovácku, tady měříme už 24 stupňů, zase naopak Valašiti se dotahují teprve na 20. Dnešní den má vypadat tak, že nejvyšší teploty by měly být 23 až 26 stupňů Celsia a čeká nás polojasná až oblačná obloha, ale bez srážek, večeru potom ubývání oblačnosti.
6: Hit Radio Zlín.
0: Dneska, když se půjde ze školy, z té družiny, pokud jste tam nechali někteří děti, tak prostě to bude bez dešníku, ale s muzikou třeba.

konci jaká příjemná kytarovka. Doufám, že vám zpříjemnila náladu. Takhle 11 hodin a 14 minut. Posloucháte Hit Radio Zlín a to byly One Republic. Možná jste přes léto, přes prázdniny si užívali cyklový letu. Měli jste nosič z půjčovny a už doma hnedka padla věta. Tyjo, co kdybychom si taky koupili? Jestli ano, chvilku počkejte, v příštím roce se má totiž všechno, co se registračních poplatků kolem aut a motorismu týče, zdražit, jakože několikanásobně si připlatíme za vozík, za auto, za motorku snad možná nejvíc, ale právě značka na zadní nosiče kol bude levnější než doposud a rovnou o pár stovek. Jestli máte nějaký tip na cyklový výlet, kam právě ten nosič vyvést tady ve Zlínském kraji, kam jezdíte, třeba na Javořinu, dejte vědět 601 13 1305, protože ještě pořád máme mít krásné počasí, tak můžeme dát tipy našim posluchačům, posluchačům Hit Rádia Zlín. A já posílám muziku od děvčete, které jezdívalo na skejtu a stala se z ní samozřejmě už velká holka a dáma. Avril Lavigne a její Complicated.

0: Muzika, která dokáže vykouzit úsměv na tváři. Love Generation a Bob Sinclair na Hit Radio Zlín. Za 5 minut bude 11:30. Já jsem vypravil o tom, jak má slevnit registrační značka za, na nosič za auto, na kola, a taky jsem se ptal, kam vlastně jezdíváte takhle s kolem. Tak Jirka psal, že se mu nikdy neomrzí cyklostezka kolem Baťova kanálu. Tady není podepsána, napsala, že Beskydy jedině na kolo, ale že to chce už jako elektrokolo. No a já se přikláním k verzi, kterou napsal Adam, a ten psal, že Velká Javořina, že tam je to parádní. Takže jo, máme jakési tipy, a kdybyste chtěli, počasí má být ještě super, dá se toho využít i po té škole, že jo, vyzvednete děti v družině a potom se vyrazí. Já posílám muziku na to, abyste si třeba zapsali někam ten tip. Rose a Bruno Mars už za chvíli.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes 1 000 000, kámo. 1 000 000! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Vstávej, musíme se rozejít.
5: Kolik je hodin?
4: 11 a tobě je 1:30, bydlíš u mámy, nemáš práci a vyjídáš mi ledničku. Nic mi na to neřekneš?
5: Jo, ale to nejde tak náhodem.
4: Nenechte se brzdit. S internetem od Internextu můžete konečně začít žít tak, jak chcete. Rychlost až 1 gigabit za sekundu, k tomu online televize s funkcí Time Shift už od 260 korun měsíčně.
5: Za 5 minut, jo?
4: S námi zapomenete, co je čekání.
3: Internext. Internet děláme my. Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
10: firma na zážitky
8: CZ.
11: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

I o lásce můžeme zpívat v úterý dopoledne. Justin Bieber a DJ Snake Let Me Love You na Hit Radio Zlín. Máme prázdniny za sebou, co si budeme povídat, ale můj dotaz zní, zvládli jste to bez ošetřování u lékaře, nebo jste se zařadili mezi ty, kteří se ukázali na pohotovosti anebo v sádrovně? Ono, když se řekne letní úraz, tak by se mohlo mluvit třeba o spáleninách, o nějaké odřenině, o bodnutí od vosy, no ale podle pojišťoven vede úplně nejvíc přes prásky, počkejte si na to, fanfáry, pády z kol a podvrtnuté kotníky a na třetím místě zlomená zápěstí. Tak možná příští rok nebudeme řešit, jestli používáme správný krém s 50 UVčkem, ale helmy a chrániče a hlavně dobrou pojistku. Já posílám muziku, která vám snad nic nezlomí. Aerosmith, Living on the Edge.

0: Nádherná roztančená muzika a taky jsme se tady kroutili ve studiu Hydrádia Zlín. Baby Goodbye a Ale Farben. Já jsem včera říkal, že naposledy mohou lidé se okoupat na některých koupalištích ve Zlínském kraji, že tam třeba patří i koupaliště v Kroměříži a asi jsem tam nahnal lidi, nebo bylo prostě krásné počasí, protože dneska mi z kroměřížské radnice přišla tisková zpráva, že bude koupačka nakonec až do neděle. Tak vidíte, kdyby to někomu ještě nestačilo přes ty prázdniny a chtěli jste třeba na poslední chvíli dohnat to, co jste nestihli třeba právě přes léto, pořád je šance, pořád ještě nějaké to koupaliště najdete otevřené. Last Good Night, Pictures of You a nebo Marek Ztracený, to jsou pecky, které pro vás chystám na úterní dopoledne a společně se uslyšíme zase zítra. Filip Bartek se loučí.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
3: To jakoby dojímá.
2: A hvězdná porota.
4: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
2: Superstar. Každou středu ve 20.20 na Nově.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
5: tak Mironet. Klikni dvakrát.
7: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte. Kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
12: Vyzkoušejte nové SUV Kia Seltos, prostorné kombi Kia K4 SV i plně elektrické modely Kia. Navštivte nás o víkendu 12. a 13. září v autosalonu Kia Autocom ve Zlíně Loukách. Čekají vás zvýhodněné nabídky na skladové vozy Kia. www.autocom.cz.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Jste ze Zlína a okolí?
15: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
14: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
15: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
14: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
15: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
14: www.oaza-klidu.cz.
16: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
17: Hit Radio Zlín.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Omezení potkáme mezi Uherským Brodem a Kunovicemi kolem Hračovic. Silničáři opravují povrch a jezdí se Kyvadlovi jedním pruhem. Stejně to platí mezi Bratřejovem a Pozděchovem, anebo také na začátku Vsetína směrem od Ústí. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
4: tak Mironet! Klikni dvakrát!
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
11: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Začal nový školní rok. Poprvé do lavic usedlo 115 000 prvňáků. Ministr školství Robert Plaga zahájil školu v Kutné Hoře na tamní střední odborné škole a odborném učilišti Řemesel. Podle svých slov chtěl podpořit učňovské vzdělávání. Prezident Petr Pavel navštívil školu v Brodku u Konice na Přerovsku, kde mimo jiné slaví 100 let od jejího založení. Studující rodiče mohou od dneška žádat o novou dávku, takzvané hlídačkovné. Jaká jsou pravidla pro její získání, popíše mluvčí úřadu práce Jaroslava Baleková.
12: Žadatel bude muset doložit speciální formulář úřadu práce, potvrzení o studiu pro účely podpory studujícího rodiče, který potvrdí příslušná vysoká nebo vyšší odborná škola. Musí totiž jít o první vzdělávání daného typu a formy.
11: Podání je možné vyřídit elektronicky, ale také osobně v rámci agendy rodičovského příspěvku. Společnost Adidas se stala novým dodavatelem dresů české fotbalové reprezentace. Po 33 letech vystřídala firmu Puma, na webu to dnes oznámila fotbalová asociace. Dohoda se vztahuje na mužské, ženské, mládežnické i futsalové reprezentace. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Ve Zlíně už se nám otevřelo první centrální dětské hřiště. Jedinečné je v tom, že je tam výrazně víc hracích prvků než na běžných hřištích, třeba velká pirátská loď se skluzavkami, anebo dráha pro brusle a odrážedla. Navíc je součástí areálu na Vysoké Mezi taky zázemí pro rodiče s krytým posezením i toaletami a prostor je tam taky pro food truck a automaty na kávu.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu.
2: Na východě Moravy se nám střídá polojasno až oblačno a maxima se drží mezi 23 a 26 stupni. Zítra to bude hodně podobné. Ranní teploty čekejme zhruba u 12.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, krásný první školní den. Ano, dvě minuty po 12. hodině jsou tady další srdcovky. S vámi Kateřina Pechová a věřím, že i dneska si to společně užijeme. Kevin Little, Kelly Family, taky Days nebo Depeche Mode. Ale na start tady máme, prosím pěkně, Spin Doctors. A song, který nevznikl náhodou, song Have You Ever Seen The Rain, totiž vznikl v roce 93 pro soundtrack k oscarovému filmu Philadelphia. Tak co, jste ready?
0: Hit Radio Zlín.
1: První dnešní srdcovka do uší, tohle jsou Spin Doctors, Have You Ever Seen The Rain? Tak jdem na to.

0: Have you ever seen the rain? Spin Doctors. Můžu vám k tomu říct, že mi zrovna napsal Michal Knejp, že to je pecka jak cip.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Přesně takový pečky vám na Hitrádiu v rámci srdcovek hrajem. A budeme v tom pokračovat. Přesuneme se trošku blíž do roku 2005 a půjčíme si k tomu elektronickou legendu Depeche Mode. A taky hlavní single z jejich 11. studiového alba Playing the Angel. Čeká nás song Precious. Prosím vás, tenhle song je velice osobní pro hlavního skladatele kapely Martina Gore, který svou skladbu věnoval dětem svým v době, kdy procházel těžkým rozvodem. Takže pokud je mezi vámi někdo, kdo to zažil taky, tak tenhle song je pro vás. Další dnešní srdcovka Depeche Mode a Precious.

0: Nejrychlejší prodávající single roku 97. Eurodanceová skupina Days a jejich Superhero.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte Hit Radio, čeká nás další srdcovka. Tentokrát trošku zvolníme. Jo, zůstaneme v devadesátkách, ale pustíme si takovýho trošku pop folku sem. Jednu takovou baladu od jedné z nejslavnějších rodin. Nemyslím Kardashianky, prosím vás. Ne, mám na mysli Kelly Family. Já vím, že vás to asi napadlo, ale víte jak. V roce 95, totiž jako samostatně, vyšel tenhle song. Taky vyšel na jejich průlomovém nejúspěšnějším albu Over the Hump. Tohle je First Time.

0: Me On v éteru Hit Rádia. Další dnešní srdcovka, celosvětový hit. Původně to mimochodem vyšlo jako pomalá balada. Jo, no ale mezinárodní trh si v té době, v roce 2003, žádal trošku toho tanečního remixu, zbouralo to diskotéky po celém světě, možná si to ještě pamatujete, možná jste na to i vy trsali. Teď je ale čas, dámy a pánové, abychom se přesunuli k vaší srdcovce. Ano, i dneska je ten čas a to znamená, že vezmete svoje telefony, chytrá zařízení a napíšete mi na 777 937 777, jaká je ta vaše srdcovka. Já vím, že nějakou máte, tak se o ní podělte. A hlavně o důvod, proč je právě tohle vaše srdcovka, protože to je na těch sonzích to nejkrásnější. To, jak nás vlastně neustále ovlivňujou. Jo, a může to být fakt jenom, že vám to zvedne náladu, nebo prostě ten song vás provází vlastně úplně omylem celý život. Tak co, jaká je vaše srdcovka? Jednu z nich si za chvilku dáme. Do té doby třeba Lady Gaga nebo UDG.
1: Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradioslín.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.

0: stavebniny.
1: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
2: Stačí si vybrat.
1: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
2: Izomat.cz.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
4: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
5: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penalti.
7: Už nespane, když páříme s klukama.
4: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení na jedno. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Knihovna Maitreya.
9: Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
8: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
10: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
11: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: líbí? Tohle je novinka UDG, odlétáš v éteru Hitrádia.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: No a je čas dát si jednu z vašich srdcovek. Dneska jsem vybrala SMSku od Evy, ta totiž píše: ať je mi jakkoliv zle, ze všeho mě dostane tohle. Savage Garden a jejich I Want You. A já to naprosto chápu, je to totiž skvělej song, takže pokud třeba jenom malinko máte blbou náladu, pokud prostě nějak ten začátek září, škola, všechny ty zmatek na vás má nějaký negativní vliv, tak doufám, že tohle vás z toho dostane. Savage Garden, I Want You, jako poslední dnešní srdcovka, tak jdem na to.

0: Ed Sheeran s námi v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. No, dámy a pánové, už se to blíží. Velkolepý návrat z tenisového svátku do České republiky, konkrétně do O2 Areny. Ano, Davis Cup se prosím pěkně blíží. Už 18. a 19. září se tady v Praze potkáme a utkáme se Spojenými státy. Naposledy jsme se s nimi takhle utkali loni. Porazili jsme je. Jo. A dokonce před těmi 13 lety, když tady naši tenisté hráli, tak to taky vyhráli a dokonce to potom celý vyhráli. Prostě tenis nám jde. Jo. Údajně je to tím pivem těžko říct, každopádně. Máte šanci tenhle unikátní zážitek mít naživo. Jo. Stačí dorazit do O2 Areny. Lístky jsou, doporučuji mrknout na o2arena.cz, protože takhle představí se současná česká špička. Jo. Jirka Lehečka, Jakub Menčík a Tomáš Macháč. Já myslím, že tam není co zkazit, takže pokud si to chcete užít naživo, ještě máte možnost. A nečekejte, už 18. a 19. září. No už za chvilku do uší Mandraže, Hunter X nebo Miley Cyrus.
1: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
2: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
1: Kolik?
2: 949, málem jsem vzal dvoje.
1: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Firma Fredos Dřevo a zahrada ze Vsetína a ze Zádveřic nabízí dodávku, dopravu a montáž zahradních dřevostaveb jako altánů, pergol, přístřešků a menších zahradních domků. Dále nabízíme montáže plotů a ohrad. V našich prodejnách nakoupíte i samostatné polotovary opatřené tlakovou impregnací, jako palisády, půlkuláče, plotovky, kůly ke stromům a jiné výrobky ze dřeva do zahrady. Více na našich webových stránkách fredos.cz a e-shopu.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
5: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
6: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
7: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydlenisazovice.cz.
8: Když život prudce zastaví...
9: Zase jsem ji našel v tramvaji.
10: A vy jste všichni rodina?
9: To nejsme.
8: Vždy je dobré mít se koho chytit.
9: Lidi jsou dobří, ale musí dostat příležitost.
8: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
11: Tati, tati, na Čepkov oběd přijede Michal na svatba.
12: Kouzelný Michal? Kdy? Kam?
11: V neděli 6. září v 16 hodin nákupní centrum Čepkov Zlín.
12: Michal přiveze to nejlepší z jeho vystoupení. Barevné lepící pásky, legrační playbacky, hudební koláže a do show zapojí i publikum. Kouzelné odpoledne s Michalem 6. září od 16 hodin.
11: Jupi!
13: Více na Facebooku nákupní centrum Čepkov.
14: Hit Radio. Hit Radio.

0: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: To je Hit Radio, hezké odpoledne, těsně před 13. Za chvilku Black Eyed Peas nebo Cranberries, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Omezení potkáme mezi Uherským Brodem a Kunovicemi kolem Hračovic. Silničáři opravují povrch a jezdí se Kyvadlovi jedním pruhem. Stejně to platí mezi Bratřejovem a Pozděchovem, anebo také na začátku Vsetína směrem od Ústí. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Já, nový plot mám.
4: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
9: I'm Ariana Grande.
10: It's Hozier.
11: Vínotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i lahodný moravský burčák. Vínotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
2: On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
12: 13. hodina, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. U Knovíze na Kladensku se ode dneška projíždí po části nové dálnice D7. Celý úsek mezi obcí Knovíz a Slaným bude hotový příští rok. Vyjde zhruba na 1,5 miliardy korun. Provoz v úseku je omezený, vedený v obou směrech jedním pruhem. A ve výstavbě jsou i další úseky Slaný Kutrovice a Kutrovice Panenský Týnec. Začátek školního roku znamená i nástup dětí do nejrůznějších kroužků. Když během roku zjistí, že je nebaví, odhlášení nemusí být snadné. Co si tedy pohlídat, poradí mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
13: Pokud dítě přihlásíme na kroužek, který provozuje například sportovní klub nebo soukromá vzdělávací instituce a později ho chceme odhlásit, jsou rozhodující podmínky smlouvy. Je proto dobré si předem ověřit, jestli je možné kroužek ukončit okamžitě s vrácením poměrné části ceny.
12: Nebo zda je nutné doplatit několik měsíců či dokonce zbytek školního roku. Na 4 německých nádražích ode dneška platí zákaz konzumace alkoholu. Do poloviny října chce společnost Deutsche Bahn opatření zavést na všech nádražích v Německu, které spravuje, a těch je na 5 000. Důvodem je boj proti kriminalitě a vandalismu. Teď pohled k nám.
1: Kroměřížské koupaliště Bajda prodlužuje sezónu. V provozu bude až do konce tohoto týdne. Rozhodli se tak s ohledem na příznivou předpověď počasí. Teplota vody se na Kroměřížské Bajdě pohybuje kolem 22 stupňů. Otevřeno bude od zítřka do pátku vždy od 12 do 18 hodin. V sobotu a v neděli potom od 10 do 18.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
1: Na východě Moravy se nám střídá polojasno až oblačno a maxima se drží mezi 23 a 26 stupni. Zítra to bude hodně podobné. Ranní teploty čekejme zhruba u 12.
0: Hezké odpoledne, 3 minuty po 13. hodině, další hity před námi, přeju krásný 1. září a k tomu Black Eyed Peas.

0: Ray Dalton v éteru Hit Rádia a dneska speciální den. A teď nemyslím 1. září,
1: jo?
0: Nebo jako samozřejmě jo, ale nemyslím to, že se jde do školy a do školky. Prosím vás, dneska je speciální svátek. Ideálně by se měl opakovat minimálně jednou měsíčně, jo, za mě. Ale prosím vás, dneska, dámy, mámy, máte povolení nedělat absolutně nic. Prostě nic. Je totiž den líných matek. Je mi jasný, že už jste od rána nějaký věci stihli, ale tím spíš, jo. Dnešní den má totiž připomenout, že se svět nezboří, když prostě na chvíli nebudete dělat vůbec nic. Žádný jenom rychle zapnu pračku, jenom to tu rychle, ne, nechte to bejt. On ten prach nikam neuteče, bohužel. Jo, ale ne, prostě cílem je dosáhnout toho stavu, kdy vás reálně děti musí překročit, abyste se prostě nezvedli z gauče. Prostě na chvilku si to dovolte, užijte, jo, protože říká se šťastný děti, šťastná máma, no a vaše děti, ty to ten jeden den zvládnou, jo? I need

0: Coldplay a BTS společně na Hit Rádiu. Krásné odpoledne všem. A mimochodem pozor, jo, protože pokud třeba plánujete výlet do pražské zoo, což vlastně jako doporučuju, jo, tak teďkon kromě těch zážitků, jakože tam můžete přespát nebo si zkusit být chovatelem, tak mají taky jednu velmi speciální věc pro nadšené fotografy. Jedinečný fotokurs. Tam se vydáte prozkoumat krásy zoo Praha v doprovodu profesionálního fotografa Václava Šilhy, který drží mnoho cen Czech Press Photo, což je velice prestižní. Zároveň spolupracuje s časopisy, jako jsou BBC Wildlife Magazine nebo třeba National Geographic. To znamená, že o tom, jak fotit přírodu a zvířata, ví úplně nejvíc. A je to zážitek, na který se nezapomíná. Nejbližší termín, který je ve čtvrtek 10. září, to je příští týden, jsou ještě poslední volná místa. Jakože ale dobrý je nečekat. Takže pokud si tohle chcete vyzkoušet, mrkněte se na web Zoo Praha, v e-shopu najdete právě místa ještě i na ten čtvrteční termín. A do uší už za chvilku Hozier nebo Barbora Poláková, tak buďte s námi.
1: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
2: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
3: To jakoby dojímá.
2: A hvězdná porota.
4: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
2: Superstar. Každou středu ve 20:20 na Novém.
5: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
6: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
5: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong, domov na prvním místě.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nafrněná Barbora Poláková, jste s Hit Rádiem a pozor, už se to blíží.
1: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Důležitá věc, dámy a pánové, protože startujeme příští pondělí 7. září, to vypukne a my vám budeme vozit radost a taky peníze. Každý ráno v 7.10 zazvoníme u nás v éteru a pokud jste registrovan na webu hitradio.cz, můžeme zvonit právě na vás. Ale pozor, zvoníme opravdu jenom v éteru. Vy v tu chvíli musíte doběhnout ke dveřím do 30 vteřin. Pokud ty dveře otevřete, dostanete prachy. Každý den startujeme na 5 000. Pokud to náhodou ten dotyč nezvládne, neotevře, nebude tam, navyšujeme o 1 000 korun. No takhle se nám to v tom banku bude pěkně nabalovat. Na závěr budeme hrát o finálovou částku 50 000 korun. Stojí to za to? Rozhodně ano. Je úplně na vás, jaký místo zaregistrujete a kde v 7.10 trávíte čas. Může to být dům, byt nebo vaše práce. Otevřít může klidně tchyně, je nám to fuk. Hlavně, aby se dveře otevřely. Tak na nic nečekejte, registrujte se na hitradio.cz. Startujeme příští pondělí.

John Legend, All of Me. Jste s Hit Rádiem, krásné odpoledne. A mimochodem nejen první třída nebo mateřská školka, ale taky začínají podzimní termíny státních maturitních zkoušek. A víme, jak se říká, někdo září, někdo v září, tak prosím vás, vy, co vás to čeká, případně rodičové, vaše děti, který to čeká, jo, tak drž

0: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena. Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
4: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
5: Jste ze Zlína a okolí?
6: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
5: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
6: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
5: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
6: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
5: www.oaza-klidu.cz

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Daša a Austin v éteru Hit Rádia těsně před 14. Za chvilku Pink nebo David Kushner, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Na D1 za Kroměříží směr Brno silničáři opravují žlaby. Pohybují se na krajnici, ale můžou zasahovat i do pravého pruhu. Zítra od rána jsou naplánované menší práce taky mezi Zlínem a Otrokovicemi. Ve špičce nás to může trochu zdržet. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Staré město na vědomost dává, že velkomoravský koncert se u nás odehrává. Tuto neděli uvidíte Krokodil Orchestra a Summer Flair a další. Vstup volný. Večerem provází Stanislava Fojtová. Staré město.uh.cz.
10: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i lahodný moravský burčák. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
11: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Didaktickým testem z češtiny dnes začíná podzimní termín státních maturit. Podle Cermatu se k němu přihlásilo zhruba 7200 žáků. Celkem půjde ke státním maturitám na podzim méně studentů než loni, a to 10,5 tisíce. Pro většinu se jedná o opravný nebo náhradní termín. Motoristům se nelíbí schodek rozpočtu. Jejich šéf Petr Macinka chce o možném snížení částky 389 miliard korun ve čtvrtek jednat s premiérem Andrejem Babišem. Řekl to ráno před odletem na Slovensko.
13: Já se opravdu obávám, že pokud se nezhodneme na aspoň části tedy z těchto našich návrhů, tak motoristé budou mít opravdu velký problém ten rozpočet podpořit. Ale chci ukázat naléhavost té situace, že takto opravdu nemůžeme postupovat dál a bez nějakých výrazných změn. Jednak chceme ještě snížit ten schodek rozpočtu z těch 389 miliard pro rok 2027.
12: Schodek kritizuje i vládní SPD. Předseda hnutí Tomio Okamura řekl, že bude prosazovat zastavení všech dávek cizincům, včetně ukrajinských uprchlíků, a to i navzdory Evropské unii. Do centrální evidence psů zatím majitelé zaregistrovali bezmála 177 tisíc mazlíčků. V Česku funguje měsíc. Komora veterinárních lékařů očekává, že v evidenci by mohlo být postupně zaregistrováno až 2,5 milionu psů, což je odhad počtu všech psů chovaných v celé zemi. Za neregistrování hrozí pokuta. Teď pohled k nám.
1: Další dny budou na východě Moravy hodně podobné jako dnešek. Občas slunce, občas mraky a teplota půjde o trochu nahoru. Dnes máme do 26 stupňů, v pátek už bude zase skoro 30. Taky v MHD ve Zlíně nám začaly platit nové jízdní řády. Největší změnou je nová linka 15 na Mladcovou. Jezdí z Lesní čtvrti, kde taky vznikla nová zastávka pod vodojemem ve Slovenské ulici. Přáli si cestující. Upravili se taky odjezdy linek 51 a 52 v Malenovicích, aby navazovali na konec vyučování místních základních škol.
14: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
1: Další dny budou na východě Moravy hodně podobné jako dnešek. Občas slunce, občas mraky a teplota půjde o trochu nahoru. Dnes máme do 26 stupňů, v pátek už bude zase skoro 30.
0: Hezké odpoledne s vámi, Kateřina Pechová, 3 minuty po 14. hodině a další porce těch nejlepších hitů. Do uší právě teď Pink a Who Knew.

je Pink, posloucháte Hit Radio 7 minut po 14. A jdeme na to. Pravda nebo bullshit? To je opět na vás a jsem zvědavá, jestli se u téhle věci shodnem nebo ne. Protože pozor, vědci říkají, více domácích úkolů automaticky neznamená lepší výsledky. Ano, dokonce proběhla metaanalýza 30 let výzkumu a ta zjistila pouze malinkatou pozitivní souvislost mezi domácími úkoly a výsledky z matematiky a přírodních věd. No a efekt se navíc lišil podle věku, nebyl vůbec stejně silný u všech skupin žáků. Takže otázka na vás. Kdybyste mohli domácí úkoly úplně zrušit, udělali byste to? Pište 777-937-777. Kdo hlasuje pro zrušení úkolů a kdo naopak proti němu? Pište, já posílám další hity. Za chvilku jsou tu Regard a právě teď David Kushner a Daylight.

Rigard v éteru Hit Rádia. Pravda nebo bullshit, řešíme, jestli zachovat nebo zrušit domácí úkoly. Takhle my to asi neovlivníme, ale můžeme si o tom popovídat, že jo? Míša píše, že je proti zrušení, že to za ní učí děti kromě jiného, že jsou nějaké povinnosti a úkoly, které se musí plnit. Když se to nenaučí ve škole, budou v práci trpět oni i jejich šéfové. Nějaké domácí úkoly máme celý život, takže rozhodně nechat. To je hrozně jako racionální postoj, Míčo. Jo, nevím, jestli prostě s tím můžu rezonovat, protože potom, prosím vás, píšou přímo zástupci těch, kteří ty domácí úkoly musí dělat. Jo, píše Mikuláš, zrušil bych to. Chápu, Mikuláši, chápu. Myslím, že Mikuláš má za sebou první školní den dneska, nebo teda ne v první třídě, ale víte, jak to myslím. No a Amálie, která teď nastupuje do devítky, píše, ano, chci zrušit úkoly. Dokonce připojila plačící smajlíky. Já nevím, možná bychom se nad tím měli zamyslet. Pište dál na 777-937-777, nechat nebo zrušit domácí úkoly. Další hity k tomu, tohle jsou Linkin Park.

0: Cheap Trails asi a posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. Řekla bych je často rozseknout, ale to vypadá, že tohle nerozseknem, kamarádi. Bullshit nebo pravda? A řešíme, jestli zrušit domácí úkoly nebo ne. Protože pravdou zůstává, že co se týče nějakého zlepšení opravdu výkonu, tak to se nepotvrdilo. Jo, jasně, zopakujou si tu látku, kterou probírali, ale pojďme si říct, který dítě dává pozor u toho, když dělá domácí úkol. No nic, píšete. Sonja píše, já bych úkoly nerušila, s nima si děti opakují, co ve výuce brali a tím pádem se nemusí tak dlouho doma ještě učit. No to je právě otázka, jestli tohle opravdu zabírá. Jo, nejsem si úplně jistá. Píše Zuzka, úkoly bych zrušila. Sice jsem generace, když jsme domácí úkoly měli povinné a někdy až moc, ale myslím si, že to, co se naučí ve škole, dostatečně stačí. A pak ty děti budou třeba rády chodit do školy. Nezošklivíme jim to. No to si myslím taky. Hele, pojďme se shodnout na tom, že se neshodneme. Pravděpodobně to stejně moc neovlivníme. Budeme doufat, že jednou třeba přijde bezúkolový období. Protože takhle, pojďme si říct, že nejvíc z těch úkolů stejně děláte s dětma vy. Tak držím pěsti, ať vám to i letos jde od ruky. Ano, je čas zopakovat malou a velkou násobilku. K tomu další hity, za chvilku Lady Gaga nebo Činasky.
1: Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiozlin.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Vstávej, musíme se rozejít.
3: Kolik je hodin?
2: 11. A tobě je 1.30, bydlíš u mámy, nemáš práci a vyjídáš mi ledničku. Nic mi na to neřekneš?
3: Jo, to nejde tak náhodem.
2: Nenechte se brzdit. S internetem od Internextu můžete konečně začít žít tak, jak chcete. Rychlost až 1 gigabit za sekundu, k tomu online televize s funkcí Time Shift už od 260 korun měsíčně.
3: Za 5 minut, jo?
2: S námi zapomenete, co je čekání.
4: Internext. Internet děláme my.
5: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydlenisazovice.cz.
9: Tati, tati, na Čepkov opět přijede Michal na svatba.
10: Kouzelný Michal? Kdy? Kam?
9: V neděli 6. září v 16 hodin nákupní centrum Čepkov Zlín.
10: Michal přiveze to nejlepší z jeho vystoupení. Barevné lepící pásky, legrační playbacky, hudební koláže a do show zapojí i publikum. Kouzelné odpoledne s Michalem 6. září od 16 hodin.
9: Jupi!
11: Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Po téměř 30 letech padl první verdikt za vraždu rapera Tupaca.
3: Už vůbec je docela starý, ne? Teda, když teda po 30 letech na to přišli, tak kolik mu bude tomu vrahounovi teda, údajnýmu?
2: To asi dost. Bude to asi staří, hlavně kdyby mě náhodou někdo neznal Tupaca Shakura, tak to je vlastně bratranec té populární zpěvačky Shakury.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Just Dance a Lady Gaga, jste s Hit Rádiem, hezké odpoledne. Já mimochodem, dneska startuje meteorologický podzim. Jo, takhle. Léto má tady být ještě třeba 3 týdny. Navíc víme, jak vypadá teďkon poslední roky, že třeba ještě v říjnu, jo, to bude úplně v pohodě, ale zároveň meteorologové už nám technicky říkají, zbalte plavky. Což je takový zvláštní, jo, protože venku budou ještě 30 a my bychom si měli vzít vlněné ponožky. No ne, ne, ne, ne, ne, nenechte se tím vůbec ovlivnit, prosím vás, jo. Ačkoliv ten ranní vzduch, jestli jste dneska tak jako nasáli ten vzduch, myslím samozřejmě, tak jo, už je v tom lehce cítit to, že to září, jo, že pomalu ty stromy možná, oni se teda zazelenat pořádně letos ani nestihli, ale to nevadí, tak... Nechám na vás, ale podle mě ještě ty plavky neschovávejte. Já se obávám, že se ještě zapotíme dost. Teď už malý teasing na večerní Hit Radio Classic, tohle jsou Spooks.

0: personál.
1: Miles Schmidt s námi v éteru Hitrádia. Díky, že trávíte svoje první září s námi. Za chvilku už vaše oblíbená odpolední show.
2: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Moravy.
3: Ať ten den zatím máte úplně jakýkoliv, jo? Šéf vás štve, křičí, něco se nestíhá, hrozně moc práce, děcka něco chcou. V poklidu, protože od toho je tady odpolední show.
4: Jasně, my jsme v tom totiž s vámi, my to máme taky na prd, taky na nás křičel šéf a taky mě štvali děti ráno, to zvládnem.
3: Tak se tady chytem za ruky společně a půjdeme spolu do odpolední show.
2: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka Ashoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
2: Tak Mironet, klikni dvakrát!
6: Firma Fredos Dřevo a zahrada ze Vsetína a ze Zádveřic nabízí dodávku, dopravu a montáž zahradních dřevostaveb jako altánů, pergol, přístřešků a menších zahradních domků. Dále nabízíme montáže plotů a ohrad. V našich prodejnách nakoupíte i samostatné polotovary opatřené tlakovou impregnací, jako palisády, půlkuláče, plotovky, kůly ke stromům a jiné výrobky ze dřeva do zahrady. Více na našich webových stránkách fredos.cz a e-shopu.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: KIK. Víc pro podzim a pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
12: Zase lítáš v oblacích?
13: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
12: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
14: Tak honem, ať vám neuletí!
13: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
12: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
13: Více o akci na
15: firma na zážitky
13: CZ.
2: Hit Radio.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy, velmi opatrně přes Bratřejo, směrem na Pozděchov, či samozřejmě opačný směr. Dneska nám tady minimálně do 18 hodin ještě chlapi budou pracovat na cestách. Je to řešeno Kyvadlově, čili jedním jízdním pruhem. Kdyby něco přibylo z cest ze Zlínského kraje, tak 601 13 13 05, náš WhatsApp.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
3: tak Mironet.
5: Klikni dvakrát.
6: Když život prudce zastaví.
7: Zase jsem ji našel v tramvaji.
8: A vy jste všichni rodina?
7: To nejsme.
6: Vždy je dobré mít se koho chytit.
7: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
6: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
9: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
10: 15 hodin. Krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Řada koupališť ve Zlínském kraji prodlužuje sezónu, počasí totiž přeje. Ještě celý tento týden zůstane otevřená Kroměřížská bajda i koupaliště v Otrokovicích nebo Vizovicích. Zelené a panorama ve Zlíně by měly zůstat přístupné ještě i příští týden. Venkovní bazén ve Zlínských lázních pak bude v provozu minimálně celé září. Akvapark v Uherském Hradišti má tento týden odstávku. SPD nesouhlasí se snížením podpory v nezaměstnanosti. Návrh sice včera schválila vláda, Tomio Okamura ale chce téma otevřít na jednání koaliční rady. Jde totiž podle něj o trestání pracujících, kteří se chvilkově ocitnou bez zaměstnání a mají nárok na krátkodobou pomoc. Podpora se má od příštího roku snížit z 80% výdělku na 65%. Inflace v eurozóně teď roste rychleji. V srpnu se dostala na 3,3%, což je nejvyšší úroveň za poslední 3 roky. Můžou za to především rostoucí ceny energií, které se meziročně zvýšily o víc než 14%. Do českého MMA vstupuje nová organizace a bude to hodně bizarní. Na úvodním turnaji projektu Géčko má bojovat třeba někdejší premiér Jiří Paroubek, anebo odsouzený vrah Jiří Kajínek. Ten se má postavit třeba i proti korunnímu svědkovi ve svém případu. Za projektem stojí Jakub Jíra, který v minulosti působil v obdobné organizaci Clash of the Stars.
1: Počasí v 5 slovech.
0: A dneska připravená Šárka.
10: Polojasno, oblačno, další dny taky.
0: Polo, jasno.
10: Ne, to je jedno slovo. Kušuj.
1: Možná nejsme největší kraj, ale...

0: Mě to prostě vždycky pomoví.
1: Ale já si myslím, že to gečko by mohlo vzít i nás, to by bylo taky hodně bizarní souboj tohle, jo.
0: Jedině pokud by tam pustili tohle intro, jinak nikam nejdu. Nicméně, jestli jste pochopili, začíná teda odpolední show na Hit Radio Zlín. Za chvilku, co bychom dneska mohli jiného rozebírat, než je první školní den?
1: Já
0: si myslím, že v tuhle chvíli zásoby všech zmrzlin v celé České republice klesly o 50%.
1: A my jsme šli na oběd, my jsme šli na suši, opět, takže taky dobrý.
0: Na suši.
1: Jasně, že, skvělý. Nejlepší oslava prvního školního dne.
0: Tvojím dětem je 60, nebo?

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: ranní show na Hit Radio Zlín, s vámi Pavel Žárka. No a ve zlínské zoo, prosím vás pěkně, se dneska oficiálně rozjelo nové indické bistro. Ve 13 hodin se oficiálně otevřelo. Proč o tom mluvím, že děti do 13 let jdou dneska za korunu.
1: Takže taková oslava prvního školního dne vlastně může taky být. Takže jestli jste to ještě nestihli s dětma, tak ještě můžete honem.
0: Můžete být úplně normální rodina, která vezme ty děti za první školní den, třeba na zmrzlinu, na jídlo, něco podobného. Můžete být nenormální česká rodina, vezmete ty děti na suši.
1: No a počkej, a tak jak ti do toho zapadá to indické bistro? To je teda normální nebo nenormální rodina? Když je to v zoo, tak dobrý, jo?
0: Právě, je to v zoo, tak je to dobrý.
1: Jasně.
0: Tak prosím vás, jak byste prožívali první školní den a jak ho prožívali děcka? Tak máte možná pravděpodobně nějaké zkušenosti v tuhle chvíli už, nebo možná nějaké příběhy. Tak 601 13 13 05.

0: Tak jsme se před malou chviličkou na Hitradio Zín tak nějak jako do větru zeptali, jak jste prožili první školní den, jak to dneska zvládli, jak jste to zvládli vy jako rodiče. Ještě než se teda dostaneme k těm příběhům, co jste napsali, tak ty prej máš jeden, který musí se podělit.
1: To ti dostala moje dcerka, já jsem schválně včera, jak jsme šli spát, říkám, dávám budík tak o 15 minut dřív, je to první den, ať jsme v pohodě, jo. Ať to je bez stresu a tak. Ráno vstaneme, rozumíš, a teď prostě dcera tam ještě roztuchaná toto u té snídaně mi říká, mami, já potřebuji dneska ve škole dřív, já si musím chytit lavici. No, tak jo, výborně, no takže my pěkně jsme přidali do pedálu a stihla to, tak dobrý, všecko no, fajn.
0: Hlavně, že to řekla zavčas.
1: No, asi tak, no.
0: To je vždycky, jako když ti v 7 ráno děcka řeknou, máme mít dneska pečené kuře.
1: Přesně, jo, tak, anebo 40 kaštanů a podobné věci. Jo. A víš co, zase yes. Připravila mě na to, jak to bude celý rok vypadat. No. Přátelé, myslím, že to známe, každý, kdo má děti, tak to přesně má taková rána a tak nějak to zvládnem, no.
0: Tak, a vy jste taky psali ty svoje příběhy, třeba Tadeáš. Náš mladý čel dneska poprvé do školy a prý je nadšený z rozvrhu, protože, jak sám řekl, je to oficiální. Že z něho školák, to je hezký.
1: Jo, takový chytrý hned v první třídě, no, ty ho podívej.
0: No. Čili to dotáhne minimálně do druhé.
1: A nebo do politiky, ty jo.
0: A nebo. Hanka, my jsme vyslali děti do 4. a do 8. třídy a po prázdninách, ať jsem to nečekala, se těšili, byli nadšené a hned jsme museli na zmrzlinu, prý jako odměna, že to zvládli.
1: No jasně, Hani, já doufám, že ty jsi taky dala nějaký kafe aspoň nebo něco, protože pro nás rodiče to, jako taky jsme dobrý, že to dáváme.
0: Jo,
1: jo, stali jsme, před náma.
0: Stali jsme, přesně. Jsme šampioni.
1: Dostali jsme je tam nějak.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: automat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Staré město na vědomost dává, že velkomoravský koncert se u nás odehrává. Tuto neděli uvidíte Krokodil Orchestra a Summer Flare a další. Vstup volný. Večerem provází Stanislava Fojtová. staréměsto.uh.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: Luxus. Prostor. Mazda. Styl. Dynamika. Mazda. Bonus. Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
7: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
8: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
9: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
10: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz. Pip, pip.
11: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na Maxivita.cz.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Hlavou proti Zlínu. Hlavou proti Zlínu.
1: A celý tento týden tady v té soutěži Hlavou proti Zlínu rozdáváme dva sympatické smějící se lístky na Jelen Fest, prosím vás pěkně, na 11.9., což je přesně... Jsem to chtěla počítat za 10 dní, ale to vám nic moc neřekne, prostě příští pátek.
2: Výborně, ano, to je důležitá informace. Příští pátek, Jelen Fest, a ještě řekni, kde...
1: Kroměříži,
2: výborně, v Podzámce. Musel... Lomeno na zámku, uvidíme asi podle počasí.
1: Jsem se musel zamyslet. Nikča na drátě, Niky, dobré odpo.
3: No ahojte, čauko.
2: No nazdár.
1: Prosím tě, protože soutěžíme o lístky na kapelu Jelen, na jejich koncert a Jelen Fest jakožto takový den s nimi, tak dneska všechny tři otázky budou na téma Jelen. Jsi připravená?
3: Dobře.
1: Tak jo, první otázka. Jak se jmenuje kapela, na kterou v rámci této soutěže rozdáváme lístky na její koncert? Za A Jelen, za B Divočák, anebo za C Potkan?
2: Já chci vidět kapelu Potkan, to musí být hodně top teda.
3: Počkat, tato otázka je jako pro lobotomy, nebo co?
2: Trochu to, ano, psal to Pavel, takže ano.
1: Jo, dobrý, tak je to když tak od lobotoma, když už. Druhá otázka.
2: Počkej, ona neodpověděla, ale.
1: Počkej, tak.
2: Tak řekni to.
3: Tak dobře, tak Jelen.
2: Jasně, no, dobrý, můžem dál.
1: Potkana bych taky uznal, jako. Jak se nazývá mládě Jelena? No. Za A Jelen, za B Kolouch, anebo za C Jelenčí miminko.
3: Jelenčí miminko.
2: To je náhodou hezký.
1: To je hezký, ale asi nepravděpodobné, no. Tak.
3: No, to je krásné. Ale já zase vím, víte, jak se řekne sameček, od nevěrnice, jako ženy.
2: Počkej, takže my jsme se tady otočili v Hlavou proti Zlínu, najednou posluchači dávají otázky nám, jo? Dobře,
1: čeho
2: se člověk nedočká. Takže počkej ještě jednou, jak jsi to říkala, schválně.
3: Ne, nic, to by nebylo vhodné, nic, jdeme dál. Dobře.
1: Paroháč.
3: Pojďte dál. No. Radši.
1: Takže, jak se...
3: by byla Pavel Tacek a co to
2: bylo. Dobře, to je dobrá party dneska tady.
1: Jak se nazývá mladě Jelena? Jelen, Kolouch, Jelenčí miminko?
3: Koloušek, no,
2: jasně,
3: dobře.
2: Výborně.
1: A teď pozor. Co zhazuje Jelen každý rok? Za A srst, za B parohy, anebo za C úrokové sazby?
3: A víš, že jsem myslela na nějakou jako finanční záležitost, jako třeba hypotéč, nebo tak.
1: Jo, taky mě to napadlo, proto to tam je.
3: Ne, ale dobře, nebudu vás trápit, tak teda ty parohy a tak.
2: Jasně, dobrý je to.
1: Jasně, tak jo.
2: Teda tohle bylo velmi zajímavé kolo Hlavou proti Zlínu, teda.
1: Já přemýšlím, že tohle je pravděpodobně naposledy, co tady soutěžíme a končím tohle soutěží.
2: Prostě to vypnem, to se nedá tohle.
1: Miky, měj se hezky, dva lístky jsou tvoje.
2: Už jsi Jelen Fest, čau.
0: Poměřte své síly s nejoriginálnějšími mozky východní Moravy. Pojďte svou hlavou proti Pavlovi nebo Šárce. Každé všední odpoledne na Hit Radio Zlín. Hit.

0: Tady na Hitrádiu zní taky odpolední show. Musíme říct, že neexistuje mnoho muzikálů, kterých bych dokázal klidu říct, že známe všichni. Pokud ty bys teďka měla říct jeden, který si myslí, že znají všichni na světě. Kdo? Který?
1: Počkej, ten... na světě dokonce? No. Ježišmarja, tak asi kočky.
0: Kec, okej.
1: Okay. No.
0: To vlastně asi známe taky všichni, ne?
1: Já si myslím.
0: To viděli, ale jo. Tak já pak mám druhý. Jesus Christ Superstar.
1: Pravda.
0: To si myslím, že je extrémně populární všude. A já jsem tím třeba jako odkojený, mamka se to vždycky na VHS jako pouštěla, nějaký ten záznam toho divadelního. A my to teďka, prosím vás, budeme mít tady ve Zlíně. Zpívat a hrát. A odehrají tento muzikál nádherný Jesus Christ Superstar herci Slováckého divadla na Štrátce 15 už 7. září, čili za týden.
1: Ale Slovácké divadlo nám jde infiltrovat Zlín, jo?
0: A jo, dělejte si to tam u vás, jako.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
6: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
5: Nebuď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
6: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
8: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
9: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
10: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
11: Reklamy byly dlouhé? No jo, ale my z něčeho tuhle zlínskou dvojku platit musíme. Pavel a Šárka, dej si odpolední show Hitrádia Zlín.

0: historický moment tady na Hit Radio Zlín, protože poprvé za hrozně dlouhou dobu neuslyšíme, co se zdražuje, a jako nebudeme sice poslouchat, co se zlevňuje, ono toho moc není, ale zároveň nás Šárka potěší.
1: Jo, já jsem se tak rozhodla, že fakt, když máme teda za sebou tak úspěšně to 1. září, tak ať si můžeme trošku uklidnit, tak si řekneme, kde budou další takové větší prázdniny. Tak já už se na ně těším teď.
0: Pokud nemyslíš až Vánoce, tak je to dobré.
1: Ne, je to o kousek dřív, neboj.
0: Jo.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy z Bratřejova na Pozděchov, počítat s menším zdržením. Dneska se nám tady ještě do 18. hodiny pracuje, takže řešeno Kyvadlově jedním jízdním pruhem. Jinak nevidím žádné další komplikace, kdyby něco přibylo, 601 13 13 05.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Já nový plot mám.
6: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
7: Vyzkoušejte nové SUV Kia Seltos, prostorné kombi Kia K4 SV i plně elektrické modely Kia. Navštivte nás o víkendu 12. a 13. září v autosalonu Kia Autocom ve Zlíně Loukách. Čekají vás zvýhodněné nabídky na skladové vozy Kia. www.autocom.cz.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
10: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
13: 16 hodin. Krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Dneškem odstartoval nový školní rok. U nás ve Zlínském kraji se to týká 52 tisíc žáků na základních školách a dalších asi 27 tisíc středoškoláků. Vůbec poprvé dnes do lavic v našem regionu usedlo 5500 prvňáčků. Na první větší volno v novém školním roce se můžeme těšit na podzim. Volno bude od středy 28. října až do neděle. Schodek rozpočtu dál roste. Ke konci srpna je už na 186 miliardách, meziročně je vyšší o skoro 21 miliard. Dosavadní letošní hospodaření státu tak odpovídá zhruba 60% plánovaného celoročního schodku. Stát rozšiřuje pomoc rodinám s malými dětmi. Studující rodiče můžou ode dneška žádat o novou dávku, takzvané hlídačkovné. Jaká jsou pravidla, nám vysvětlí mluvčí úřadu práce Jaroslava Baleková.
14: Žadatel bude muset doložit speciální formulář úřadu práce, potvrzení o studiu pro účely podpory studujícího rodiče, který potvrdí příslušná vysoká nebo vyšší odborná škola. Musí totiž jít o první vzdělávání daného typu a formy.
13: Žádost je možné podat elektronicky i osobně v rámci agendy rodičovského příspěvku. Česká fotbalová reprezentace bude mít jinou značku dresů. Novým dodavatelem je Adidas, který po 33 letech vystřídal Pumu. Dohoda se vztahuje jak na mužské, tak i ženské, mládežnické a futsalové reprezentace. Mužská repre poprvé obleče nové domácí dresy 26. září v utkání Ligy národů proti Chorvatsku v pražském Edenu. Tento týden bude na východě Moravy teplý a s minimem srážek. Dnešní maxima se drží kolem 25 stupňů, v dalších dnech to půjde o kousíček nahoru. V sobotu by měla dorazit studená fronta a přehánky.
11: Zavři komp, zamkni dílnu, švihaj dom. Odpolední show Hit Rádia Zlín s Pavlem Cackem a Šárkou Holubcovou je tu.
0: A my tady máme jednu velkou reklamaci, přišla nám zpráva, protože my vždycky na začátku 16. hodiny zdravíme nějakou obec tady ve Zlínském kraji, tak nám přišla zpráva, že jsme ještě prý nezdravili Březnici. Tak,
15: počkej, ne fakt?
0: No, ne, ta zpráva fakt přišla.
15: Ne, myslím.
0: Takže zdravíme do Březnice.
15: Ježiš, a tam je krásně, já to tam mám nahoru moc ráda. Samé výhledy všude kolem krásný je tam.
0: A pokud jste z nějaké dědiny, kam jsme ještě nezdravili, tak se o tom klidně napište, a my zařídíme.

0: Rafael Jonas Blue za námi na Hit Radio Zlín, tady odpolední show a od 1. ledna 2027 přijde velká změna v práci. Budete se moct šéfa prý zeptat na průměrný plat vašich kolegů na vašich pozicích ve vaší firmě. A on vám ten průměr bude muset pravděpodobně říct. Nebo budeme vědět, co vlastně berou ti naši kolegové v práci na těch podobných pozicích. Tak to se nabízí velká otázka.
1: Pavle,
0: co nastane?
1: No, já to radši možná nechci vědět, jako o kolik víc bereš než já, jako.
0: Já mám na jachtu, holka moja, no.
1: Jenom tak, na jednu?
0: Na jednu, ty,
1: no, tak to
0: zatím,
1: počkej,
0: zatím.
1: To jsem na tom líp, pojď.
0: No, ale počkej, jak líp?
1: A to nic,
0: Hergo
1: to
0: dál. Tak prosím vás pěkně, teď je otázka ale na vás. Co byste dělali, nebo možná co budete dělat, až se dozvíte, že třeba berete na svoji pozici mnohem méně než vaše kolegové, nebo naopak? Co kdybyste zjistili, že berete hrozně moc?
1: A co kdyby to zjistili i oni, že vy berete hrozně moc?
0: Tak 601 13 13 05 náš WhatsApp. Pojďte se nám klidně tady k tomu svěřit.

0: Před malou chviličkou jsme se tady trošičku jako píchli do vosího hnízda, velmi nepříjemně.
1: Protože když jde o prachy, tak no, je vždycky problém.
0: Je to tady. No, hele, od 1. ledna 2027 bude váš zaměstnavatel pravděpodobně muset vám říct průměrný plat všech kolegů na vaší pozici. Tak abyste vy věděli, jak vlastně na tom jste, jestli jste pod průměrem, nad průměrem, jak se vám daří, nedaří. No a vy jste se nám k tomu tady taky trošičku vyjádřili. Šárka napsal, nebyla jsi to ty?
1: Ne.
0: Šárka napsala, mně by to nevadilo, my si to v práci říkáme.
1: No tak to nejsem já.
0: to nejsi ty. I to, kdo z šéfů nám kolik přidal a podobně. Aspoň na to můžeme nadávat jednotně a společně.
1: A to je krásný, přesně. Chytíme se za ruce a nadáváme na šéfy, to je prostě krásný, jo?
0: Yes, a pak mu objedeme auto klíčkem. Paráda. Franta, kdybych se dozvěděl, že moji kolegové, které jsem všechny zaučoval, berou víc jak já, asi bych si musel nahoře s někým velmi důrazně promluvit.
1: A je to doufám, tady, že slovně jenom jako ta. Přesně, člověka napadí různé věci. Jo. Jako, jo.
0: Levá, pravá, ale jo. Ani nevíš. Jitka, a to pozor, to je krásná zpráva. Já beru nejmín z firmy a vím to. Mně to asi nevadí, že se to bude vědět, aspoň mě pak budou všichni litovat.
1: To je hezký, takový to, i ty, já pro tebe mám tady kafe, víš, já vím, jak se na tom špatně.
0: Já, těch tvojich 17 tisíc, tak my ti zase něco přidáme.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
3: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
4: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydlenísazovice.cz.
7: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
8: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
9: Už žádný, mami, restartuj to.
10: Už se mi nesekne při penaltě.
11: Už nespane, jdeš páříma s klukama.
8: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Čepkov opět přijede Michal na svatba.
13: Kouzelný Michal? Kdy? Kam?
12: V neděli 6. září v 16 hodin nákupní centrum Čepkov Zlín.
13: Michal přiveze to nejlepší z jeho vystoupení. Barevné lepící pásky, legrační playbacky, hudební koláže a do show zapojí i publikum. Kouzelné odpoledne s Michalem 6. září od 16 hodin.
12: Jupi!
14: Více na Facebooku nákupní centrum Čepkov.
3: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Dneska tady na Hit Radio Zlín nás čeká NZ-ko, neboli nejzbytečnější zpráva dne, kterou si ještě večer budete pamatovat, a dneska pravděpodobně se podíváme do Černobylu, protože nás něco ozáří.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: Doufám, že to nebude Uran 253.
2: Nebo... Já už odmítám s tebou pracovat, Pavle.
0: Proč?
2: Fakt, jako tyto podmínky jsou hrozné. Já jsem prostě řekla, že to bude o září.
0: Jo, takhle.
2: O měsíci září. Aha. A bude to, počkej, ale hele, hezký důvod slavit, jo, protože září je celosvětově měsícem, kdy má nejvíc lidí narozeniny.
0: To je
2: furt nějaká party, furt nějaká akce, to je skvělý měsíc úplně.
0: Tak
2: se rozumím,
0: všichni dovolenou budeme pařit.
2: No jo.
1: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Zlín.

0: Já se teda rovnou na Hit Radio Zlín, tady v odpolední show, musím některým z vás omluvit, že jsem se k tomu nedostal dřív. Že jsem tu zprávu mám, jak si nepředával dřív, jak, možná tak, jak jsem měl. Protože někteří z vás na to už doplatili, pokud jste dneska jeli přes Štefánikovu tady ve Zlíně a jeli jste rychleji, než jste měli.
1: A protože... tak to určitě nikdo nedělá, ne? Všichni jezdí prostě úplně vzorně, 52 max, jako.
0: To je hezké. A v tom tvém Legolandě, jako, jsou tam jednodušci, nebo?
1: Taky, ano. Jo, a taky to drží rychlosti.
0: jo. Tak jo, tak je varianta, že žijete v bublině,
1: tak.
0: V nějaké krásné, nicméně se i tak stane, že do té bubliny přistane pokuta, pokud jste přes Štefánikovu jeli trošku rychlec. Dneska tam začali, prosím vás, měřit nové radary.
1: No, Lešek tady u nás pod Kopcem na Mlacové taky, že jo, přece?
0: To je dobrý vědět.
1: No, Pavle.
2: Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradioslin.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
3: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
9: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. t-motor.cz.
10: Když život prudce zastaví.
11: Zase jsem ji našel v tramvaji.
12: A vy jste všichni rodina?
11: To nejsme.
10: Vždy je dobré mít se koho chytit.
11: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
10: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
13: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.

0: Tak vypadáte, no. Jako, a já to my umíme.
1: Tak je bohužel to negativum, že já se půjdu koupat s váma, takže
0: no,
1: nevím.
0: Jejda.
1: No, takže nevím, jestli chcete, nicméně budeme se bavit o koupaliští, které prodlužují.
0: Prodlužují sezonu, ano, máš pravdu, Pavle, přesně tak, třeba Kroměřížská Bajda, nejméně tento týden, taky koupaliště ve Vizovicích prodlužuje a taky Zlínská koupaliště prodlužují, prostě nejméně tento týden ještě klidně na koupák můžeme vyrazit.
1: Jo, já jsem tady v tom vstupu totiž chtěl ukázat, že my jsme se Šárkou spolu tak napojení, že za sebe klidně dokončujeme. Věty, tak si
0: věty,
1: tak.
0: Jo.

0: day. Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy a jdu potěšit. Tak v tuhle chvíli už nevidím žádné komplikace. Chtěli bychom jezdit bez nějakého výraznějšího zdržení. Kdyby cokoliv samozřejmě se objevilo ve Zlínském kraji na cestách, tak hlásit 601 13 1305 náš WhatsApp.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
5: Vinotéka Double Wine, výpěv z vína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i lahodný moravský burčák. Vinotéka Double Wine, výpěv u Zlína.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
7: 17 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Řada koupališť ve Zlínském kraji prodlužuje sezónu, počasí totiž přeje. Ještě celý tento týden zůstane otevřená Kroměřížská bajda i koupaliště v Otrokovicích nebo Vizovicích. Zelené a panorama ve Zlíně by měly zůstat přístupné ještě i příští týden. Venkovní bazén ve Zlínských lázních pak bude v provozu minimálně celé září. Akvapark v Uherském Hradišti má tento týden odstávku. Ceny paliv nejspíš jen tak neklesnou. Cena nafty by se dokonce podle analytiků mohla vyšplhat ještě o víc než korunu nahoru, až ke 47 korunám. Důvodem je drahá ropa v důsledku pokračující americké války v Iránu a nedostatek kapacit rafinerií. Areál Zlínské zoo se rozrostl o novou zastávku pro milovníky dobrého jídla. Právě dnes se tam otevřelo indické bistro Bagh, což v překladu znamená tygr. Co všechno návštěvníkům nabídne, nám řekne mluvčí Zlínské zoo Romana Mikešová.
8: V nabídce nebude chybět třeba oblíbené butter chicken, chicken tikka masala nebo červený čočkový dhál. Milovníci rychlejšího občerstvení se mohou těšit na plněný indický chléb naan, na sendviče, hot dogy a také dezerty. No a podávat se budou i onigiri, což jsou japonské rýžové trojúhelníčky.
7: Bistro bude fungovat denně od 9 do 18 hodin. Další české tenisty dnes čeká první kolo US Open. Už za pár chvil by měla začít Gabriela Knucunová, která při své jubilejní 10. účasti v grandslamové kvalifikaci konečně poprvé pronikla do hlavní soutěže. Premiéru v hlavní části US Open má před sebou také Daria Vidmanová. Hrát bude i další úspěšná kvalifikantka Lucie Havlíčková a v noci pak i Nikola Bartuňková. Nastoupit dnes měla i Tereza Valentová, z turnaje se ale odhlásila pravděpodobně kvůli zdravotním komplikacím. Během dnešního večera se nám bude na východě Moravy dál vyjasňovat, noc už bude skoro jasná. Zítra nad ránem počítejme s teplotami kolem 12 stupňů, přes den to pak vystoupá na 24 až 27. K tomu má být většinou polojasno, sem tam i oblačno, přeháňky jen výjimečně.

0: Život začíná a dost možná k tomu patří nějaké cestování, dost možná někteří z vás ještě pravidelně jezdíte do Polska na nákupy, je tak?
1: Ježíš, tyjo, to jsem dlouho neslyšela, že by někdo dělal. Kravky mi dlouho nikdo nedovezl, tyjo.
0: Kravky?
1: No tož takový ty bombonky, krovky, kravky, každý tomu říká, ne, prostě takový ten...
0: Já si pamatuju Slávy akorát, ale asi ne, tak nic. Za chvilku se vypravíme do Polska.

0: Tady Hitradio Zína, odpolední show, a tak jak tady před chvilkou taky zaznělo, že už jsem třeba ani já dlouho neslyšel od nikoho, že jede do Polska na nákupy. To dřív, jako já nevím, 3 roky dozadu, jezdil snad každý.
1: To už je víc než 3 roky, no, teda Pavle, ale dobře.
0: A no, mně přijde, že to je jako nedávno. Relativně.
1: Já si myslím, že teď se tam jezdí hodně třeba na, jako vím, že jako nábytek, nebo takové to jako potřebuješ kachličky a takové ty věci, tak na tohle, vím, že tam jako jezdí.
0: Tak prostě, no.
1: Ale na takový ten běžný nákup nevím, no.
0: Já jsem našel, co se vyplatí v Polsku koupit, že to tam je jako levnější, jo. Takže prosím vás. Prý je tam levnější. Maso a uzeniny, mléčné výrobky a vajíčka, sladkosti, káva a drogerie, dětský sortiment a stavební materiál.
1: Tak to je ono, ano, stavební materiál tam se chytám, ale že by tam někdo jel jako propakl vajec, to nevím teda.
0: No víš co, tak jako v momentě, kdy tam přijedeš a nakoupíš prostě nákup třeba za 10, tak si myslím, že na tom ranec ušetříš.
1: Jako, ano, pravda, když už bereš ty kachličky, tak ty vajíčka můžeš přibrat.
0: Přesně.

pracovat.

0: A ještě jednu věc tady mám, kde dost možná vlastně budeme moct ušetřit. A nevím, jestli to je pro vás jako příjemné nebo ne. Jestli takovým způsobem ve velkých úvodzovkách jako šetříte, jestli si objednáváte balíčky z Číny. Já nevím, Temu, Shane a podobně. Je okolo toho taková jako, ne že konspirace, ale dělí se to na dva tábory. Někdo to nenávidí a bojkotuje.
1: Jasně.
0: A někdo tam nakupuje, protože to stojí prostě 3,50.
1: Přesně tak, no.
0: No,
1: jo.
0: Tak.
1: Já jsem tak někde uprostřed zhruba, jako, já to nenávidím, ale stejně tam občas nakupuju.
0: Já se přiznám, že jsem úplně suverénně jako pravičák v tomhle. Jakože já jsem na pravé straně tady těch jako táborů ve smyslu, já tam furt nakupuju. A vždycky úplně takové blbosti, třeba vždycky za 30 Kč tam nějakou klíčku vezmu, pak ho vyhodím a to je, já jsem...
1: Moje ekologická duše teď úplně zaplakala, tyjo. No dobře, no.
0: Moje ekologická duše si zase ublinkla.
1: Je mrtvá už dávno, prosím tě.
0: Ne, prosím vás, já jsem jenom chtěl říct, že ono, jak se zvedalo to clo a řešilo se, že se tomu nějakým způsobem zamezí, tak tyhle obchody to teďka vyřešili takovým způsobem, že tady v Evropě zakládají sklady, takže aby obešli to clo. Takže budeme nakupovat dál, bude to z Číny, ale k nám to dojde z Evropy, no. Takže jako.
1: A ještě nám tady zastaví plochy, no tak to je super.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
6: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
7: To jakoby dojímá.
6: A hvězdná porota.
8: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
6: Superstar. Každou středu ve 20:20 na Nově.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: asi 30 vteřin potom, co jste mě tady veřejně všichni odsoudili z toho, že si nakupuju blbosti na Temu, Shaneu a já tady těch obchodech, tak Šárka prozradila, že ho má doma. Co? Řekni.
1: Dávkovač na párátka.
0: Prostě.
1: Ale to je strašně super, protože tam je prostě chlapík, který jakoby zvedá činku prostě. Nice. A ta činka je to párátko. A
0: to je to prostě... super.
1: No, jako jo, je to strašný šunt, prostě plastová krávovina, prostě zbytečná.
0: Ale máme to všichni, tak ty kraviny.
1: Ale tím pádem můžu prostě sama sebe jako odsoudit za to, že takové kraviny Šárinu nakupuješ, fakt i ty jedna. No, dobrý.
0: Tak prosím vás, úterý 1. září, pokud se podíváme zpětně, co jsme to dneska vlastně dělali, tak další dva lupeny na Jelenfest na příští pátek do Kroměříže, tady padly za vlast soutěži hlavou proti Zlínu. Další dva lístky už chystám pro vás opět na zítra odpoledne, skoro okolo 15:30. Stačí být připraven, mít po ruce 601 13 13 05.
1: A samozřejmě jsme probírali i první školní den, ptali jsme se, jak jste to dneska zvládli a podle těch zpráv, co jste k nám psali do studia, tak jako v pohodě. Možná pravda, nějaký ten drobný zádrhel se tam jako mohl ukázat, ale zvládli jsme to, tak dobrá práce, přátelé.
0: A zpráva dne, že jste všichni vzali svoje děti na zmrzlinu, jenom Šárka na suši.
1: Jo.

0: Já tu pro vás nesu ultimátní tip, jak si vydělat hranec peněz. 400.
1: Já už ano, přátelé, vy to nevidíte, ale obracím oči v sloup a hlasitě mlaskám, protože to zas bude rada, ne, typu prostě prodejte ledvinu. Pohodě, stejně, nepotřebujete dvě.
0: Ne, tohle je dobrá rada. Já jenom jakože pokud, samozřejmě, pokud jste sami, nemáte rodinu a podobně, tak se vám to hodí víc, no, protože je důležitá otázka, jestli byste chtěli vydělávat 400 tisíc měsíčně.
1: Ne, vůbec ne, nikdy. Peníze kazí charakter, takže samozřejmě odpověď je ne, nechceme vydělávat moc peněz, Pavle.
0: Tak no, kdyby náhodou tady byli třeba dva lidi ve Zlínském kraji, co by chtěli.
1: Kdyby chtěli, dobře.
0: No, tak kdyby náhodou, tak oni opravdu nabírají teďka ve velkém nábory na ropné plošiny.
1: No, tak a to je přesně ono. Prostě sice vám to zkrátí život o 400 let, jako, ale pohoda, vyděláte 400 tisíc. Jako.
0: Já bych rád řekl, že přesně, je to riziková, těžce riziková práce, no. Je to hrozná práce ve smyslu, že to někteří to popisují jako každodenní boj o život.
1: No, tak výborně.
0: Nicméně, pokud prostě nemáš jako rodinu, děti, nikoho a říkáš jako...
1: Tak ti stejně není jedno, jestli umřeš, Pavle, co
0: no
1: to
0: ne,
1: je, to je hrozný.
0: To já neříkám, ale jakože ve smyslu, že si chceš třeba udělat nějaké velké zásoby, tak na pár měsíců mi přijde jako docela dobrý nápad, tam jako je, ale asi to není dobrý
1: nápad. Ale ty bys stejně nejel, ty jo, stejně to tady vykládáš, že stejně bys tam nejel, jako
0: to je jedno. Hele, teď se nebavíme o mně teďka.
2: Vstávej, musíme se rozejít.
3: Kolik je hodin?
2: 11. A tobě je 1.30, bydlíš u mámy, nemáš práci a vyjídáš mi ledničku. Nic mi na to neřekneš?
3: Jo, to nejde tak nahonem.
2: Nenechte se brzdit. S internetem od Internextu můžete konečně začít žít tak, jak chcete. Rychlost až 1 gigabit za sekundu, k tomu online televize s funkcí Time Shift už od 260 korun měsíčně.
3: Za 5 minut, jo?
2: S námi zapomenete, co je čekání.
4: Internext. Internet děláme my.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Staré město na vědomost dává, že velkomoravský koncert se u nás odehrává. Tuto neděli uvidíte Krokodil Orchestra, Ensemble Flair a další. Vstup volný. Večerem provází Stanislava Fojtová. staréměsto.uh.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
11: Reklamy byly dlouhé? No jo, ale my z něčeho tuhle zlínskou dvojku platit musíme. Pavel a Šárka, dej si odpolední show Hit Rádia Zlín.

0: Já tady na Itrádiu
1: ne.
0: Máme odpolední show, my už teda končíme, jo, abyste pochopili.
1: Díky bohu. Dneska to s ním bylo fakt jako porod prostě. Mám za sebou dva a tohle bylo horší dneska. Fakt, peklo. Jak jsi to tady říkal, že si můžou lidi vydělat 400 čeho?
0: 400, teď já doufám, že v tom nejsem sám, protože abyste pochopili, čemu se smějeme. A co je ten prapůvod tady, to je jako naší polohádky, že já jsem řekl, že se někde vydělává 400 káblí. Měsíčně.
1: Pavel si vymýšlí naprosto random slova, prostě pak je tady používá.
0: No, protože se, když to píšete, káblí. Chcete napsat 1000, tak napíšete 400K.
1: Jasně, no,
0: a já se... tomu říkám 400 káblí, jako ti... No, a Šárka to nechápe.
1: Přátelé, slyšíte to, jo? To je materiál s tímhle, já tady musím každý den prostě...

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Policie hlásí srážku dvou aut Vrackové na výjezdu směr Lechotice. Projet se kolem toho dá. Na D49 ve směru na Frešták bude zítra celý den i noc uzavřený sjezd i nájezd u Holešova. Budou opravovat povrch. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
4: tak Mironet! Klikni dvakrát!
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i lahodný moravský burčák. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
1: On air.
10: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Studující rodiče mohou ode dneška čerpat novou dávku, takzvané hlídačkovné. Jaká jsou pravidla pro její získání, vysvětluje mluvčí úřadu práce Jaroslava Baleková.
12: Žadatel bude muset doložit speciální formulář úřadu práce, potvrzení o studiu pro účely podpory studujícího rodiče, který potvrdí příslušná vysoká nebo vyšší odborná škola. Musí totiž jít o první vzdělávání daného typu a formy.
11: Podání je možné elektronicky, ale také osobně v rámci agendy rodičovského příspěvku. Ministryně financí Alena Schillerová vidí v rozpočtu prostor pro škrty v jednotkách miliard korun. S úsporami mají přijít sami ministři. Na konečném znění se podle ní koalice dohodne. U Turnova na Semilsku odpoledne havarovala cisterna s hořlavinou. Policie preventivně evakuovala lidi z blízké firmy a uzavřela část silnice 1/10. Nikdo nebyl zraněn, cisterna pravděpodobně převážela bionaftu. Uvedli to hasiči na síti X. Do Česka se už vrátili oba vrtulníky, které pomáhaly zhruba týden v Srbsku hasit požáry v přírodě. Situace v zemi se zlepšila a srbská strana oznámila, že další leteckou podporu nepotřebuje. V zemi postižené lesními požáry provedly naše stroje na 90 schozů vody.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
11: V noci většinou jasno, polojasno, na severu výjimečně slabé přehánky. Nejnižší teploty 13 až 9, zítra z kraje dne jasná obloha, postupně ale od západu přibývání mraku, na oblačno až zataženo. Nejvyšší teploty 21 až 25, na jihu Moravy 27 stupňů a přechodně chladnější severozápadní vítr.
13: Krásný dobrý večer, je s vámi Lea, úterý 1. září, nejlepší hity 80, 90 až po milénium. Tak ten úterní večer, to 1. září, startujeme právě teď. Tak volume doprava, doufám, že už máte padla a jdeme na to.

Krásný dobrý večer. Tohle vám taky hrajeme. Nejlepší osmdesátky, devadesátky až po milénium. To je vaše oblíbené Hit Radio Classic. Jinak tomu nebude ani tak za chviličku Anaka, anebo tahle skvělá pecka. Ain't no sunshine. Úterý večer, 1. září a vy posloucháte Hit Radio.

0: Kaká. Zavírám oči. Dvě minutky po čtvrt na sedm. Napište mi na 777-937-777, kdo nás právě posloucháte, komu začíná třeba noční šichta, kdo z vás jedete v autě, máte padla, doma už jste, odpočíváte, anebo chystáte, já nevím, takové ty povinné potřeby na zítřek pro vaše ratolesti, které jdou do školy. Jo. Můj syn šel dneska poprvý na střední, bylo to skvělý, mě vlastně taky začala škola, protože jsem ještě pedagog na konzervatoři, takže jsem se těšila strašně moc, tak třeba tu někdo máte podobný, tak všem učitelům taky držím palce, pevný nervy, budeme to potřebovat. Každopádně za chviličku Take That, Alphaville, anebo Is It Love? Miluju ten song 24/7, tak si na to počkejte.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydlenisazovice.cz.
3: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
4: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Cudzomestě, Jana Kiršner. Hezký dobrý večer, 5 minutek po 6:30, úterý 1. září 2026. Doufám, že jste to dneska všichni přežili ve zdraví, i ty naše školáky, protože začala škola. Každopádně my vám hrajeme to nejlepší z 80. 90. až po milénium, tak za chvilčku Roxette, nebo taky Šalom otázky, a nebo Erasure a spousty dalších skvělých hitů. Tak nikam neodcházejte, buďte s námi a díky, že nás posloucháte. Hezký večer.
1: Hit Radio Zlín.

0: nový plot mám.
1: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
4: Louka v Nejtku na Karlovarsku za 840 tisíc, garáž v Klášterci nad Ohří za 1 milion 121 tisíc, pozemek k bydlení v Kamenici nad Lipou na Pelgřimovsku za 2 miliony 399 tisíc, zemědělská usedlost v Krásném dvoře na Lounsku za 2 miliony 421 tisíc a rodinný dům v Sebranicích na Blanensku za 6 milionů 448 tisíc korun.
3: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Tati, tati, na Čepkov opět přijede Michal na svatba.
6: Kouzelný Michal? Kdy? Kam?
5: V neděli 6. září v 16 hodin nákupní centrum Čepkov Zlín.
6: Michal přiveze to nejlepší z jeho vystoupení. Barevné lepící pásky, legrační playbacky, hudební koláže a do show zapojí i publikum. Kouzelné odpoledne s Michalem 6. září od 16 hodin.
5: Jupi!
7: Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.

poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Izomat stavebniny.
3: Tak velká, úžasně tenká. Se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
4: Stačí si vybrat.
3: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
4: Izomat.cz.
5: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
6: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
5: Kolik?
6: 949, málem jsem vzal dvoje.
5: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Krásný dobrý večer, s vámi stále Lea, až do 21. hodiny hrajeme to nejlepší, 80, 90 až po milénium. Tak pokračujeme.

se, jestli vám dneska chybí trošku energie, trošku dramatu a hlavně pořádná dávka gimme, gimme, gimme. Tak jste právě totiž dorazili na správnou frekvenci našeho hitrádia. Tohle je hit, u kterého se prostě nedá jen tak sedět, takže sluchátka hlasitě i starosti na chvíli můžete zahodit za hlavu a jdeme na to. Co takhle 18s, 80, 90 až po milénium hrajeme právě teď.

0: Posloucháte Hit Radio, je úterý večer, máme 1. září 2026, nový měsíc, nový školní rok, nové začátky, nové zážitky a možná i trošku nostalgie po létě, co? Ale dneska, prosím vás, žádný stres, všechno hoďte za hlavu, protože tenhle večer je náš, tak si ho užijte, usmějte se a nechte se unášet na vlnách těch krásných písní a melodií. Jsme Hit Radio.
1: Hit Radio Zlín.
2: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích?
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
6: firmanazážitky.cz.
7: Když život prudce zastaví.
8: Zase jsem ji našel v tramvaji.
9: A vy jste všichni rodina?
8: To nejsme.
7: Vždy je dobré mít se koho chytit.
8: Lidi jsou dobří, ale musí dostat příležitost.
7: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.

Tak co? Coco Jumbo od mistra prezidenta je za námi z éteru Hit Rádia, tak se přiznejte, kdo si u toho aspoň trošku zatancoval, co? Zaspíval, ať už doma, na židli, v práci, nebo v autě, po cestě z práce domů. A teď trošku, pro vás jiná energie, ale pořád pořádná dávka skvělého popu. Co takhle Dido a White Flag, jo? Taková pohodička takhle večer. Tak zůstaňte s námi, úterní večer pokračuje dál.

Skvělé a krásný dobrý večer. A teď trošku mám tady pro vás songové terapie. Na ten úterek, jo? East 17, skvělý. ATB a nebo, když byl dnešek náročný, 1. září trošku bolelo, co si budem, a zítra už nás zase čeká budík, hlavně ty školáky, tak přesně song, který bude za chviličku pro vás. Journey a nesmrtelné Don't Stop Believing. Tak to si dáme pro vás všechny, ať máte ten úterní večer o něco pohodovější a takovej příjemnější, jo? A nepřestávejte věřit v to, co věříte.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Krásný dobrý večer, s vámi stále Lea. Až do 21. hodiny hrajeme to nejlepší. 80, 90 až po milénium. Tak pokračujeme.

0: Hit Radio stále s vámi, krásný dobrý večer. A po pořádné dávce energie, Chaka Khan, teď trošku zvolníme, protože před námi je miláček španělských hřebeček Enrique Iglesias a jeho Hero. Tak jestli máte vedle sebe někoho, kdo je dneska váš hrdina, což to znamená v překladu, nebo třeba jen někoho, kdo vám zachránil poslední kousek čokolády, tak tenhle song je právě pro vás.
1: Would you dance?

0: Posloucháte Hit Radio, s vámi Lea, krásný dobrý úterní večer. Za chviličku Modern Talking. Jo, to si dáme, na to si můžeme trsnout, zaspívat si, nebo taky Shania Twain a oblíbený song Man I Feel Like a Woman, a nebo si dáme taky Marky Mark a Prince, co by na to? Jo, tak tohle všechno za chviličku, buďte s námi.
1: Hit Radio Zlín.
2: Tati, tati, na Čepkov oběd přijede Michal Nesvadba.
3: Kouzelný Michal? Kdy? Kam?
2: V neděli 6. září v 16 hodin nákupní centrum Čepkov Zlín.
3: Michal přiveze to nejlepší z jeho vystoupení. Barevné lepící pásky, legrační playbacky, hudební koláže a do show zapojí i publikum. Kouzelné odpoledne s Michalem 6. září od 16 hodin.
2: Jupi!
4: Více na Facebooku nákupní centrum Čepkov.
5: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

0: Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Let's go, girls.

české hudební nostalgie. Helenka Zeťová a její nezaměnitelný hlas. Tak na chviličku zpomalíme, zavzpomínáme a necháme hudbu, ať udělá takové to svoje kouzlo. Tohle je Helena Zeťová, Impossible, a my vzpomínáme s láskou, protože Helčo tady neskutečně chybí. Tak jdeme na to.

0: My vám hrajeme jenom to nejlepší, 80-ky, 90-ky po milénium, ale já se s vámi bohužel už pro dnešní večer musím rozloučit, ale ještě než odejdu, tak do 21. hodiny, co takhle Worlds Apart, výborná chlapecká skupina 90. let, anebo Shakira, taky Fun Factory, tohle všechno ještě ode mě pro vás, popřeju vám krásnou dobrou noc, pokud možno hezký příjemný večer a zítra do toho nového dne pravou nohou a s naší snídaní šampionů. Čau.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio Zlín.

0: Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Zlín.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio Zlín.

0: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
1: Čepkov opět přijede Michal na svatba.
2: Kouzelný Michal? Kdy? Kam?
1: V neděli 6. září v 16 hodin nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: Michal přiveze to nejlepší z jeho vystoupení. Barevné lepící pásky, legrační playbacky, hudební koláže a do show zapojí i publikum. Kouzelné odpoledne s Michalem 6. září od 16 hodin.
1: Jupi!
3: Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.

0: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Tati, tati, na Čepkov oběd přijede Michal na svatba.
3: Kouzelný Michal? Kdy? Kam?
2: V neděli 6. září v 16 hodin nákupní centrum Čepkov Zlín.
3: Michal přiveze to nejlepší z

0: 6. září od 16 hodin.
1: Jupi!
2: Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
0: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.